Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší

0: 3 minuty před 6 hodinou na Signál Rádiu skupina M People, za chvíli Pet Shop Boys, Nena nebo Dan Warwick, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: A před prvními zprávami jdeme na silnice. Sražená srna překáží v jednom jízdním pruhu na silnici 38 u Veselého Žďáru na Havlíčkobrodsku a dvě osobní auta se srazila v Praze na Barandovském mostě. Místo je s opatrností průjezdné. My přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve středu 17. června je vaším společníkem Signál Rádio a zprávy pro vás po ránu má Lucie Sinková. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává velmi košatou diskusi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Podle výroční zprávy o závislostech za rok 2025 užívají návykové látky téměř 3/4 Čechů. Denně nebo téměř denně kouří 1,5 milionu lidí. Alkohol pravidelně pije kolem milionu osob a podobný počet lidí má problémy se zneužíváním léků. Zprávu zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii zhodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Vyplývá to ze společného prohlášení hlav států a vlád Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady.
0: Co se děje v regionu?
2: Zavedení tarifů pro sociálně slabší v městské hromadné dopravě schválili radní hlavního města. Organizátor dopravy je schopen ověřit si aktuální sociální situaci v systému Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Žadatelé, kteří splní podmínky, získají slevu 70%. Měsíčně tak za dopravu nebudou platit 550, ale pouze 165 korun. Sleva bude platit od srpna. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Národní maximum už překonal, když se historicky stal nejlepším střelcem Francie a na dosah má kanonýr Kylian Mbappé i celosvětové. Dvěma góly se podílel i na výhře 3-1 nad Senegalem a na mistrovství světa zaznamenal už 14. trefu. Jen tři hráči dokázali vstřelit na šampionátu celkem více branek než on. Lionel Messi, jenž nasázel ve středu ráno Alžírsku hat-trick, Miroslav Klose a Ronaldo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, místy přechodně i polojasný. Při Haňky čekáme především ráno, postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě 27. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Je krátce po 6. hodině, čas, kdy na Signál Rádiu startuje ranní vysílání a také dnes je s vámi ve studiu Jirka Svoboda. Dnes jsme se probudili do středy 17. června a tak jsme v polovině pracovního týdne. A nejenom že víkend, ale také letní prázdniny jsou zase o kousek blíž. Udělejte si kafe, my přidáme hity 80. a k tomu čerstvé aktuality a zajímavosti. Přeju dobré ráno a příjemný start do nového dne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio. Před námi je celá středa s datem 17. června. Svátek proto dneska slaví Adolf a také Adina. Znamená to, že svátek má i náš rádiový kolega Áda Adam, kterého tímto zdravím, jestli už je vzhůru. Oslavencem by dnes byl například herec Karel Heger a narozenin má například americká tenistka Venus Williamsová a nebo pětinásobný vítěz Tour de France, belgický cyklista Eddy Merckx. Blahopřejeme. No a dnes máme tak trochu svátek i my, protože je světový den sdělovacích prostředků. Je taky světový den krokodýlů a nebo den jablečného štrůdlu. No tak ten bych si klidně dal k snídani s hrnkem dobrého kafe. Přeju dobré ráno a hezký poslech. Signál Rádio vám

0: Diane Warwick a Heartbreaker v ranním vysílání Signál rádia. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné nebo polojasné s teplotami od 11 do 15 stupňů. Na východě území ještě mohou doznívat noční deště. Ústí nad Labem a Karlovy Vary měří 12 stupňů, v Praze a Pardubicích je aktuálně 15 stupňů a Brno nebo Zlín začínají den na 14 stupních. Přes den pak bude většinou oblačno, místy přechodně i zataženo, občas se vyskytne slabá přeháňka, výjimečně i bouřka, k večeru ale bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty budou příjemné, vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 27 stupňů Celsia. Tak to vypadá na docela pohodový den.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Signál rádiu nám zpíval Gazebo, před 6:30 si dáme ještě kapelu Tým, ale nejdříve pár událostí, které dnešek přinese.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel se dnes zúčastní části jednání Bezpečnostní rady státu, a to rozpravy týkající se obrany a bezpečnosti. Dnes se bude konat 26. schůze Senátu, půjde o hlavní parlamentní bod týdne v Horní komoře, kde se budou řešit vládní návrhy zákonů nebo mezinárodní smlouvy. Na dnešek je naplánovaný start nosné rakety Ariane 6 z evropského kosmodromu ve francouzské Guajaně. Na oběžnou dráhu Země má vynést 36 satelitů Amazon Leo. Dnes se na noční obloze vedle sebe setkají Venuše, Jupiter a Měsíc. Podobná nebeská událost se odehraje znovu až v listopadu 2028. Dnes dopoledne dojde ke slavnostnímu otevření zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Na brněnském výstavišti se dnes koná 18. roční přehlídky České ručičky, tedy setkání mladých lidí, kteří ve svých oborech patří k absolutní špičce. V pražském parku Královka se dnes pod záštitou Českého olympijského výboru konají běžecké závody pro všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po dospělé. A Ústí nad Labem bude ode dneška do 20. června hostit 56. ročník mezinárodní boxerské Grand Prix. Na tradiční turnaj přijede kolem 160 boxerů a boxerek z 20 zemí světa.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Legendární britská kapela Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran
1: se Signál rádiem.

Madonna a Cherish v ranní vysílání Signál rádia. Je středa a tak vám dnes nabídneme zajímavý rozhovor. Více o něm prozradím před 7 hodinou. A taky už vybírám zajímavá témata ze zpravodajských webů a několik vám jich za chvíli představím. K tomu další skvělá hudba, mimo jiné Fleetwood Mac anebo kapela Hello. Tak dobré ráno.

0: Přeju vám hezký začátek nového dne se Signa Rádiem. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné nebo polojasné s teplotami od 11 do 15 stupňů. Na východě území ještě mohou doznívat noční deště. Ústí nad Labem a Karlovy Vary měří aktuálně 12 stupňů, v Praze a Pardubicích je 15 nad nulou a Brno nebo Zlín začínají den na 14 stupních. Přes den pak bude většinou oblačno, místy přechodně i zataženo, občas se vyskytne slabá přeháňka, výjimečně i bouřka. K večeru bude ale oblačnosti i srážek ubývat a teploty budou příjemné, vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Do Česka tedy začíná přicházet teplejší počasí, tak hezký den.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné Signál Radio. Před 7 hodinou vám prozradím, jakého dnes budeme mít ve vysílání hosta a zaspívají například UB40 nebo kapela Hello. Teď ale ještě mrkneme na pár témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už 5. rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení hlav států a vlád Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady. Ceny ropy pokračovaly v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek Hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent tak poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel. Nadále však zůstává na výrazně vyšší úrovni než na začátku letošního roku, kdy se pohybovala nedaleko $60 za barel. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let a pije alkohol až 1 milion lidí. Zhruba 1 milion žen a mužů má také problém se zneužíváním léků a přibývá osob, které užívají více látek současně. A čeští fotbalisté si na mistrovství světa naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Odpoledne se už letecky přesunou do dějiště zápasu do Atlanty.
1: Ráno na Signál Radio. S námi máte přehled.

Máte naladěné Signál Rádio. Už dnes se můžete těšit na našich vlnách na zajímavý rozhovor a jeho tématem bude tentokrát Rally Bohemia, která patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty kolegy Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou trvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už dnes po 10. hodině. Je tu

0: V houpavém rytmu reggae míří dnešní ráno na Signál Rádio k 7 hodině. Se mnou už je ve studiu Lucka Sinková, vítám tě, dobré ráno.
1: Hezké signálové.
0: Tak co nám neseš do zpráv?
1: Tak Bezpečnostní rada státu se dnes za účasti prezidenta Petra Pavla bude zabývat novou koncepcí české armády, probereme to. A vyšetřování srážky plaketnice s katamaránem u Splitu pokračuje, tak i o tom bude řeč.
0: A pak už opět to nejlepší z 80. let, Rick Astley, ABBA nebo kapela U2.
2: Signál Rádio doprava.
0: S nehodou počítejte na dálnici D1 na 183. kilometru ve směru z Prahy na Brno, tvoří se tady kolona. Další nehoda je na dálnici D4 na 13. kilometru ve směru na Strakonice a záchranka zasahuje u nehody na silnici 328 u Dobšic na Nymbursku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.
4: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz.
5: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Niměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké červnové ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu z kroky do roku 2028 či o podobě adiktologického zákona. Novou koncepcí české armády by se měla dnes za účasti prezidenta Petra Pavla zabývat Bezpečnostní rada státu. Pavel podle odboru komunikace prezidentské kanceláře dorazí na část jednání, která se bude týkat obrany a bezpečnosti. Rada by mohla projednávat i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do republiky z jiných zemí v schengenském prostoru. Za kormidlem plachetnice, která se o víkendu u chorvatského Splitu srazila s katamaránem, v okamžiku nehody nebyl kapitán, ale jeden z českých pasažérů, který při kolizi zahynul. S odvoláním na vyšetřovatele o nových zjištěních informují chorvatská média. Příčina nehody je stále předmětem vyšetřování. Policie plánuje vyslechnout přeživší z plachetnice i posádku katamaránu. Státní zastupitelství zároveň nařídilo toxikologické testy u osob, které plavidla před srážkou řídily nebo k tomu mohly být oprávněné.
0: Co se děje v regionu?
2: Nové nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší vzniklo ve Vladimírově ulici v Nuslích v Praze 4. O jeho provoz se postará příspěvková organizace hlavního města Centrum sociálních služeb Praha. Celkové roční náklady na jeho fungování město odhaduje zhruba na 13,8 milionů korun. V denním centru se lidé bez domova budou moci umýt, najíst a využít také sociální poradenství. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Argentinští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě zlata na mistrovství světa ve velkém stylu, když Kansas City porazili Alžírsko 3-0. Jejich kapitán Lionel Messi, který jako první fotbalista nastoupil už na 6. šampionátu, rozhodl svůj 200. zápas v modrobílém dresu hat-trickem a přepisoval rekordní tabulky. Na mistrovství světa dal už 16 branek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, místy přechodně i polojasný. Při Hanky čekáme především ráno postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě 27. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také po 7 hodině s vámi ve studiu Signál Rádia Jirka Svoboda. Kalendář nám ukazuje datum 17. června a s ním také jména Adolf a Adina. Svátek má tedy i náš rádiový kolega Áda Adam. Oslavencem by dnes byl například herec Karel Häger a narozeniny má například americká tenistka Venus Williamsová nebo pětinásobný vítěz Tour de France belgický cyklista Eddy Merckx. Posílám velké gratulace. No a víte, že v tento den v roce 1962 jsme hráli ve finále mistrovství světa ve fotbale proti Brazílii. Nejenom tohle výročí vám za chvíli přiblížím. Víc. Tak hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, datum 17. června bylo zajímavé v roce 1885 tím, že do Spojených států doplula sucha svobody. Pojďme se společně vydat do minulosti za připomínkou i dalších výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2007 napadla skupina počítačových pirátů z toho ven vysílání České televize a v pořadu Panorama odvysílala záběry fiktivního jaderného výbuchu v Černém dole. V roce 1962 jsme hráli ve finále mistrovství světa ve fotbale proti Brazílii. Nastoupili proti nám bez zraněného Pelého. První gól dal Josef Masopust, bohužel jsme ale 3 dostali, takže z toho nakonec bylo stříbro. I tak dobrý. V roce 1948 bylo otevřeno autobusové nádraží v Praze na Florenci. V roce 1905 významný slovenský politik Rastislav Štefánik vylezl na nejvyšší horu Evropy, Mont Blanc. V dalších letech jí zdolal ještě 5krát. A v tento den v roce 1867 jeden britský lékař poprvé použil při operaci antiseptikum kyselinu karbolovou.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, už jsme v polovině pracovního týdne a dnešek bude takovým přechodem mezi chladnějším počasím minulých dní do skutečně horkého léta. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné nebo polojasné s teplotami od 11 do 15 stupňů. Přes den pak bude většinou oblačno, místy přechodně i zataženo, občas se vyskytne slabá přeháňka, výjimečně i bouřka. K večeru bude oblačnosti i srážek ubývat a teploty budou příjemné. Vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Tak ať se vám dnešek vydaří podle vašich představ.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Dobré ráno se Signál rádiem. Před 7:30 nám bude zpívat Lucie Bílá, ale pojďme nejdříve zjistit, jaké události přinese 17. červnový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Prezident republiky Petr Pavel se dnes zúčastní části jednání Bezpečnostní rady státu, a to rozpravy týkající se obrany a bezpečnosti. Dnes se bude konat 26. schůze Senátu, půjde o hlavní parlamentní bod týdne v Horní komoře, kde se budou řešit vládní návrhy zákonů nebo mezinárodní smlouvy. Na dnešek je naplánovaný start nosné rakety Ariane 6 z evropského kosmodromu ve francouzské Guajáně. Na oběžnou dráhu Země má vynést 36 satelitů Amazon Leo. Dnes se na noční obloze vedle sebe setkají Venuše, Jupiter a Měsíc. Podobná nebeská událost se odehraje znovu až v listopadu 2028. Dnes dopoledne dojde ke slavnostnímu otevření zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Na brněnském výstavišti se dnes koná 18. ročník přehlídky České ručičky, tedy setkání mladých lidí, kteří ve svých oborech patří k absolutní špičce. V Pražském parku Královka se dnes pod záštitou Českého olympijského výboru konají běžecké závody pro všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po dospělé. A Ústí nad Labem bude ode dneška do 20. června hostit 56. ročník mezinárodní boxerské Grand Prix. Na tradiční turnaj přijede kolem 160 boxerů a boxerek z 20 zemí světa.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Hodiny ve studiu Signál Rádia ukazují 3 minuty po půl osmé. Právě nám zpívala Lucie Bílá a dál už to bude Laura Brannigan, Weather Girls anebo kapela Supertramp.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 440 u Moravského Berouna na Olomoucku. Srazilo se tady auto s motorkou a na místě jsou záchranáři. Bouralo se taky na silnici 13 v Děčíně. Tady se dá projet s opatrností. A na Pražském okruhu dochází k tvorbě kolon na 12. kilometru na trase Modletice Ruzině kvůli blokovému odbavování vjezdu do Lochovského tunelu. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: se signálem na Duren Duren. Na Duren Duren.
1: Ano, Signál Rádio vás dostane na koncert legendární kapely Duren Duren, která vystoupí už příští týden 24. června v pražské O2 aréně. Přiveze své největší hity, které znáte i z našeho vysílání, a právě jejich hity vám mohou přinést výhru. Jakmile v našem vysílání uslyšíte Duren Duren, vytočte číslo do studia 910 260 910 a kdo se první dovolá do studia, získá 2 lupeny. Ale pozor, soutěžní kolo může proběhnout dokonce i několikrát za den, vždy mezi 8 ráno a 8 večer. Tak buďte ve střehu, já vám držím a doporučím taky nastudovat detaily na našem webu signalradio.cz.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Jedna z pranostik říká, častoli v červnu hrom se ozývá, kálné léto potom přicházívá. No tak uvidíme, jestli bude letošní léto nestále, protože dnes bude většinou oblačno, místy přechodně i zataženo, občas se vyskytne slabá přeháňka, výjimečně i ta bouřka. K večeru ale bude oblačnosti i srážek ubývat a teploty budou příjemné, vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. No a k předpovědi počasí teď posílám rosničky, tady jsou Weather Girls a It's Raining Men.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na vlnách Signa Rádia to roztáčeli The Weather Girls, dál už třeba Supertramp a nebo Cyndi Lauper, ale ještě míříme na Moravu. Archeologové si tady připsali nové vzácné nálezy a detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Archeologové odkryli na pomezí Vyškovska a Prostějovska stopy pravěkých sídlišť, keltské hroby i vzácný džbán, který se do regionu dostal z prostředí někdejší Římské říše. Nečekané objevy přinesla v uplynulých týdnech výstavba nového úseku cyklostezky mezi Těšícemi a hranicí Jihomoravského kraje, nedaleko Ivanovic na Hané. Záchranný archeologický výzkum v lokalitě provedli odborníci z Prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno. Výzkum probíhal v polní trati nazvané Prostřední díly. Právě zde územní práce narušily stopy několika pravěkých sídlišť a pohřebišť. Podle archeologů souvisí část objevených hrobů s rozsáhlou sídelní aglomerací, kterou odborníci zkoumali už dříve v lokalitách Spravedlnost a Borůvka u Ivanovic na Hané. Nové nálezy potvrzují, že oblast na pomezí Vyškovska a Prostějovska byla osídlena po tisíce let. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Jste naladěni na vlnách Signa Rádia a před 8 hodinou nesmí chybět dobrá zpráva. Dnes se vydáme na místo, které prošlo významnou proměnou.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Praha 3 se dnes konečně dočká otevření zrekonstruovaného náměstí Jiřího z Poděbrad. Takzvaný Jiřák se teď stane jednou z nejzelenějších ploch v naší metropoli. Původních 51 nemocných stromů nově nahradilo 171 stromů nových. Mezi 15 druhy dřevin jsou například lípy, javory nebo platany a stromy více odolné suchu a škůdcům. Všechny dřeviny jsou vysazené do speciálních substrátů s biouhlem, který funguje jako houba, která v půdě drží vlhkost a živiny. A samotnou kapitolou je také zalévání. Pod náměstím vznikla obří akumulační nádrž na 150 kubíků vody, kam se bude sbírat dešťová voda. Ta se pak bude využívat k zalévání automatickou závlahou. Nově opravené náměstí Jiřího z Poděbrad na Praze 3 by se tak mělo stát novým městským obývacím pokojem, kde bude plno zeleně a plochy pro pikniky na krásných trávnicích.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Tři minuty před 8 hodinou na Signál Rádiu zpěvačka Cyndi Lauper, se mnou ve studiu Lucka Synková, vítám tě.
1: Já ti tak hezky nezaspívám, hezké ráno všem.
0: Ani nemusíš, ale kdyby si tak přinesla třeba jablečný štrůdl, tak bych se vůbec nezlobil.
1: Jo, takhle ty na mě
0: zase. A víš proč? On je dneska den jablečného štrůdl. A já jsem zjistil, že to je zlepšovač nálady, protože ta kombinace jablek s kořice, másla, křupavého těsta, to prostě je základ pohody, řekl bych. Navíc ta skořice podporuje i dobré trávení, takže super. No a já myslím, že to je lepší i než takový máslový dort. Prostě dát si kafíčko, jablečný štrudl, no kdo by to neměl rád?
1: Ty už mají zase chutě, hele, měl jsi to říct včera, jo? Protože jsem mohla napéct, takhle pozdě mi to řekneš. Ale stejně, já tam mám doma třešně, višně, třešně teda především, které jsem sbírala u našich, takže budeš mít třešňovou buchtu.
0: No tak výborně.
1: A jabka na podzim, zase si nevymýšlej.
0: Tak co ty máš ve zprávách?
1: Tak v létě na železnici přibývá nehod, kolik mimořádných evidovala drážní inspekce v loni, prozradíme. A teď během léta se na obloze objeví dvě letadla s 50 hvězdami. Co to má znamenat, o co jde, taky vysvětlíme.
0: A pak už Mike Oldfield, Falco nebo Whitney Houston, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží v Praze v ulici K Barandovu ve směru z centra. Bouralo se taky v Kladně na silnici 118 Dukelských hrdinů a osobní auto skončilo ve svodidlech na dálnici D5 na 85. kilometru ve směru na Rozvadov. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné červnové ráno, vítejte u dalších zpráv s Lucií Sinkovou. Sporná novela o veřejných rozpočtech bude nejsledovanějším bodem dnešní schůze Senátu. Zákonodárci se k ní dostanou v závěru jednání. Předseda Senátu Miloš Vystrčil očekává košatou diskusi o předloze, která má umožnit vládě navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. V létě na železnici přibývá nehod, často s oběťmi mezi dětmi a mladistvými, kteří riskují v kolejišti nebo na vagónech, kde jim hrozí pád i zásah elektrickým proudem z trakčního vedení. Drážní inspekce loni evidovala přes 1000 mimořádných událostí a 13 úmrtí nezletilých. Evropský parlament dnes rozhodne o nových unijních právních předpisech, které mají zefektivnit navracení občanů třetích zemí pobývajících v Evropské unii nelegálně. Letos v létě se na obloze objeví dvě letadla společnosti United Airlines se speciálním nátěrem s 50 hvězdami na tmavě modrém podkladu a 7 červeno-bílými pruhy. Design firma představila u příležitosti 250. výročí vzniku Spojených států.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 21 týmů z Česka i ze zahraničí se přihlásilo do architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích. Vítězný návrh navazuje na původní Gočárovu koncepci, navyšuje ale počet stromů, vytváří nové zelené plochy a zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou. Všechny návrhy budou k vidění od 25. června přímo na Vršovickém náměstí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na zlaté tretře v Ostravě se zrodil rekord. Kdo ho má, zjistil Lukáš Bláha.
3: Halová mistryně světa Lourdes Gloria Manuel vyhrála na zlaté tretře v Ostravě běh na 400 metrů v novém osobním rekordu 49,74 vteřiny. Manuel se na počátku června stala teprve třetí českou čtvrtkařkou, která dokázala prolomit hranici 50 sekund. Včera vylepšila o 3/10 svůj čas z diamantové ligy v Římě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude oblačný až zatažený, místy přechodně i polojasný. Při Hanky čekáme především ráno postupně místy. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky a večer by mělo srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě 27. To byly zprávy a teď už opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. Bylo 8 hodin, pokračuje ranní vysílání Signál Rádia, přichází doba koupání a radovánek u vody. Jak ale zjistit, zda je voda vhodná a nejsou v ní třeba přemnožené sinice? Zvládneme to zjistit sami, jak na to si povíme za chvíli. Tak dál držte signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio. S tím, jak se blíží letní prázdniny, začínají vyrážet do terénu hygienici, kteří odebírají vzorky vody v přehradách a koupalištích. Poté vyhodnocují, zda je voda vhodná ke koupání. Ředitelka krajské hygienické stanice v Liberci Jana Losová nám prozradí, jak si laický rozbor vody může udělat i každý návštěvník koupaliště.
1: Odeberu do plastové láhve vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta láhev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil tadyhle na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o sinice.
0: S rostoucí teplotou se rychleji množí sinice, které zároveň zvyšují pH vody. Přemnožené sinice pak způsobují různé vyrážky, svědění kůže anebo záněty spojivek, v horším případě i střevní a žaludeční potíže. Proto než vyrazíte k vodě, tak si raději na webu hygienické stanice ověřte, jak je na tom vámi vybraná vodní plocha.
2: Signál Rádio.

0: Ranní vysílání Signál rádia Falco. Teplotní rekord pro dnešní den je přesně 5 let starý. Tehdy bylo v pražském Klementýnu přes 33 stupňů, ale není to hodnota, které bychom se dneska dotkli. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné nebo polojasné s teplotami od 11 do 15 stupňů a ty teploty budou rychle stoupat. Přes den bude většinou oblačno, místy přechodně i zataženo, občas se vyskytne slabá přehánka, výjimečně i bouřka. K večeru pak bude srážek i oblačnosti ubývat a teploty budou příjemné. Vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Teplotní rekordy ale budou možná padat v těch dalších dnech, kdy do Česka přijde skutečně tropické počasí.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signáradu se blížíme k 8:30. Za chvíli už vám připomenu jedny legendární trhy, kam se v 80. sjížděli lidi z celé republiky, ale ještě tady mám pár témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Čelní představitelé ekonomicky vyspělých zemí G7 se na summitu ve Francii shodli na posílení sankcí proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny, která se už pátým rokem brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Vyplývá to ze společného prohlášení hlav států a vlád Spojených států, Německa, Británie, Francie, Itálie, Japonska a Kanady. Ceny ropy pokračovaly v poklesu díky nadějím na obnovení dodávek hormuzským průlivem. Severomořská ropa Brent tak poprvé od začátku března sestoupila pod $80 za barel. Nadále však zůstává na výrazně vyšší úrovni než na začátku letošního roku, kdy se pohybovala nedaleko $60 za barel. Téměř 3/4 lidí v Česku podle průzkumu užívají návykové látky. Denně nebo skoro denně kouří cigarety až 1,6 milionu osob nad 15 let a pije alkohol až 1 000 000 lidí. Zhruba 1 000 000 žen a mužů má také problém se zneužíváním léků a přibývá osob, které užívají více látek současně. A čeští fotbalisté si na mistrovství světa naposledy před přesunem ke čtvrtečnímu druhému utkání skupiny proti Jihoafrické republice zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Odpoledne se už letecky přesunou do dějiště zápasu do Atlanty.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Taky jste v 70. a 80. letech jezdívali do Liberce na oblíbené a vyhlášené liberecké výstavní trhy. Tomuto fenoménu se věnuje ve městě pod Ještědem nová výstava zdejšího Severočeského muzea. Jedna z kurátorek Petra Šťovíčková k ní říká.
1: Celé to město vlastně tím žilo, takže všechny výlohy se proměnily, všechny poutače směřovaly k výstavišti, všechny instituce, divadla, galerie, muzeum připravovaly speciální výstavy, dokonce se sem dovážely filmy z Karlovarského festivalu, aby se mohly třeba děti celý den dívat na filmy ve městě, aby maminky mohly nakupovat.
0: Během libereckých výstavních trhů přijíždělo do města až 600 tisíc návštěvníků. Liberec se tak každoročně na několik týdnů v létě stával centrem módy, inovací a zábavy. Kdybyste si tento fenomén chtěli připomenout, tak se zajděte podívat do tamního Severočeského muzea.
2: Je

0: Zpěvačka Whitney Houston nám na Signál Rádu dospívala přesně v 8:30, dál už to tady rozbalí Roxette, Yazoo a nebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V Chebu došlo k nehodě na křižovatce silnice 606 a 214, projet se tady dá s opatrností. Policie vyšetřuje nehodu na silnici číslo 30 na 26. kilometru na traze Chlumec-Lovosice. Havarovaný kamion vás zdrží v Praze na Černokostelecké ve směru na Hostivař a ještě Praha ulice Liberecká, tady se po nehodě vytvořila dlouhá kolona ve směru na centrum. Přejeme šťastnou cestu.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den

0: Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnili Roxette a než dorazí Michael Jackson, tak je tu kolega Lukáš Bláha, který přináší aktuality z fotbalového šampionátu.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: Dva velcí favorité na celkový triumf jdou do boje. Anglie narazí v 10 večer na nebezpečné Chorvaty. O 3 hodiny dříve se na letošním světovém šampionátu poprvé představí také Portugalci v čele s Cristianem Ronaldem, kteří vyzvou Demokratickou republiku Kongo. 60 minut po půlnoci se utká Ghana s Panamou a ve 4 ráno našeho času čeká historicky první zápas na mundialu Uzbekistán proti Kolumbii. Pro Signál Radio Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Na Signál rádiu nám dospíval Michael Jackson a před námi je den, který bude spíš oblačný, místy přechodně bude i zataženo, občas se vyskytne slabá přeháňka, výjimečně taky bouřka, k večeru pak bude oblačnosti srážek ubývat a teploty budou příjemné, vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia. Čtvrtek už nabídne vyloženě letní počasí, většinou bude skoro jasno nebo polojasno a teploty vystoupí na 25 až 30 stupňů a ještě vyšší teploty nabídne pátek, kdy při slunečném počasí dosáhneme na 29 až 33 stupňů. No a slunečný bude také víkend, v sobotu dokonce naměříme až 35 stupňů, v neděli pak už trochu přibude oblačnost a teploty se dostanou na 28 až 33 stupňů. Během víkendu nejsou vyloučené ani bouřky z horka, tak se připravte na to, že do Česka přijdou skutečné tropy.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál Rádia. Před 9 hodinou se můžete těšit na Smoky nebo Emigrant, ale ještě vyrazíme na zmrzlinu. Počasí už přeje a tak s pozvánkou na zmrzlinový festival přichází kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, přichází svátek všech milovníků a také všech druhů zmrzliny. Prague Ice Cream Festival je největším festivalem svého druhu v Evropě. Pokud máte rádi zmrzlinu a chcete ochutnat i nějaké ty zmrzlinové netradiční speciality, tak se určitě vydejte o víkendu na pražské výstaviště. Chystají se tady totiž desítky stánků s množstvím zmrzliny, a to typu gelato, točené, jogurtové, ice roll, sorbety, chybět nebudou ani speciální veganské a nebo bio zmrzliny. Samozřejmostí budou i nanuky od místních i světových výrobců. Prague Ice Cream Festival je festivalem pro celou rodinu s množstvím soutěží a také ochutnávek a dalším doprovodným programem. Aby toho nebylo málo, tak na své si přijdou také milovníci čerstvého ovoce, alko i nealko nápojů, kávy a nebo dobrého občerstvení. Tak v sobotu a v neděli na pražském výstavišti si určitě zmrzku dejte. Dobrou chuť přeje Honza Navrátil.

Přeju vám hezký poslech Signál rádia. S tím, jak se v Česku oteplilo a blíží se léto, zvyšuje se taky aktivita klíšťat. Podle lékařů v posledních týdnech přibývá případů lymské boreliozy, kterou není radno podceňovat. Pamatujete, jak nás jako děti a rodiče po návratu z přírody prohlíželi od hlavy k patě? Dneska už to možná tak poctivě neděláme, ale ta chvíle pozornosti se vyplatí. Borelioza totiž není žádná chřipečka a umí člověka na dlouho potrápit. Takže než vyrazíte ven na procházku do lesa nebo opalovat se na louku, nezapomeňte na repelent a po návratu se raději zkontrolujte, jestli jste si nepřinesli nechtěného černého pasažéra zakousnutého v kůži. Kdyby se vám pak vytvořila červená skvrna s vybledlým středem, je to jasný signál zajít k doktoru. Je tu

0: Diet Fit a Lion Sleeps the Night, to je závěr dnešního středečního rána na Signál Rádio. Teď před 9 hodinou, že se mnou ve studiu opět Lucka Sinková, ahoj.
1: Hezký den všem, jsem si představila, jak mám tu sukni z rákosu, víš, a tančím na to.
0: No tak ano, budeš moci tančit, protože přicházejí horka, to už víme, že dnešek je v podstatě takový ten poslední den, kdy budou ty teploty příjemnější a pak už to poroste i nad těch 30 stupňů.
1: No já jsem koukala.
0: Ale myslím si, že pořád u nás bude ještě příjemněji než v jihozápadní Evropě, tam se čekají teploty nad 40 stupňů a v některých místech by mohlo být až 45, to jsou horka, která jsou poměrně opravdu nebývalá, tak ať mi nikdo neříká, že není globální oteplování, co se budeme povídat.
1: Třeba ve Francii má být na 40 stupňů.
0: Ve Francii, no. Ve Španělsku to budou asi nejvíce postižená místa tímto horkem. No já osobně bych asi nevylezl z vody.
1: Ale já se směju, jak jsme v zimě nadávali na zimu, teď zase na to, že je vedro, to je taková klasika. No,
0: tak musíme si vždycky najít něco, na co budeme nadávat. Že jo, ulevit si, je to tak. Co máš ve zprávách?
1: Tak Evropská komise doporučila nám Čechům zvýšit daň z nemovitostí, dokonce poradila jak na to. A v Praze začíná výstava obálek knihy Pinokiova Dobrodružství, takže se vrátíme do dětských let.
0: Poslouchejte nás dál a pak už taky opět to nejlepší z 80. let, Limahl, Bonnie Tyler nebo Milli Vanilli.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Policie vyšetřuje nehodu na silnici 47 u Lipníku nad Bečvou, bouralo se taky na silnici číslo 9 u České Lípy. Kuřim na Brněnsku hlásí nehodu 3 aut na silnici 386, na místě jsou hasiči a policie. A ještě Praha, Vilzonova ulice ve směru na Pankrác, tady se srazilo auto s autobusem a doprava tam téměř stojí. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Rozhovor Signál Rádia. Rally Bohemia patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou vytrvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádia ve středu po 10. hodině.
3: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké prosluněné červnové dopoledne přeje Lucie Jasinková. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude dnes odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu s kroky do roku 2028 či o podobě adiktologického zákona. Evropská komise doporučila Česku zvýšit daň z nemovitostí. Podle Bruselu by vyšší zdanění majetku mohlo pomoci stabilizovat veřejné finance a zároveň podpořit dostupnější bydlení. Česká vláda upozorňuje, že daň z nemovitostí už výrazně vzrostla, a to v rámci konsolidačního balíčku. V italském kulturním institutu v Praze si lidé ode dneška mohou prohlédnout výstavu obálek knihy Pinokiova dobrodružství ze 40 zemí světa.
0: Co se děje v regionu?
1: Blíží se olympiáda dětí a mládeže. Startuje v Praze v pondělí 22. června a potrvá do čtvrtka 25. Jedná se o republikovou soutěž všech krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od 12 do 16 let. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her, kdy nejsou ochuzeni o zapálení ohně a ceremoniály. Centrem olympiády dětí a mládeže bude pražské výstaviště.
0: Sport.
1: Fotbalisté Rakouska oslavili návrat na světový šampionát po 28 letech výhrou nad Jordánskem 3-1. Jordánci, kteří jsou vedle Uzbekistánu, Curaçao a Kapverd, jedním ze čtyř nováčků na závěrečném turnaji, si tak na první body musí počkat minimálně do úterního duelu s Alžírskem ve druhém kole skupinové fáze. V ní změří Rakušané v pondělí od 7 večer středoevropského času síly s úřadujícími mistry světa z Argentiny, kteří dnes po hat-tricku Lionela Messiho porazili Alžírsko 3-0.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Začíná se postupně oteplovat, obloha ale zůstane většinou oblačná až zatažená, i když místy se sluníčko objevuje, ale objeví se také přehánky a především na východě a severovýchodě země i bouřky. Večer by měly srážky ustávat. Rtuť v teploměru ukáže 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě i 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď už hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
2: Bylo 9 hodin a vy jste dál ve společnosti Signál Rádia. Dnes máme středu 17. června a v roce 2002 to byl den, kdy se podruhé oženil kytarista skupiny U2 The Edge. Vzal si tanečnici, která kapelu doprovázela na turné na začátku 90. let. Asi to tenkrát mezi nimi pěkně zaiskřilo. No a z hudební historie stojí za připomínku i další události, tak si na ně pár minut počkejte. Jsem Jirka Svoboda a přeju všem hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve středu dopoledne máte ten správný signál a posloucháte nás akorát tak včas, protože už je tady připravený kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl hudební historií dnešního data.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti. If
3: I should stay. Start nám tentokrát obstará country legenda Dolly Parton. 17. den měsíce června v roce 1973 nahrála single I Will Always Love You, který napsala pro svého tehdejšího partnera a mentora v jedné osobě. O 20 let později se z písně stal celosvětový megahit díky verzi od Whitney Houston, jelikož zazněla v trháku Osobní strážce.

Aktuálně probíhá za mořem mistrovství světa ve fotbale. My se ale vracíme přesně o 32 let zpět, kdy světový šampionát Spojené státy hostili úplně poprvé. Zahajovací ceremoniál se konal na Soldier Field v Chicagu, kde vystoupila taky Diana Ross. Ta zpívala I'm coming out, zatímco zahrávala pokutový kop. Na sítích najdete památný záznam, jak sice branku netrefila, ale ta se stejně zázračně otevřela a ona jí proběhla, aby dokončila číslo.

Závěr si dáváme s Brucem Springsteenem. Už je to rok, co rozparádil nadšené publikum v pražských Letňanech. Ovšem 17. června letopočtu 2012 překonal Boss svůj vlastní rekord v délce trvání koncertu. Na madridském Estádio Santiago Bernabé, kde běžně hraje zápasy fotbalový Real, během 3 hodin a 48 minut odehrál 32 písní.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Už dnes se můžete těšit na našich vlnách na zajímavý rozhovor a jeho tématem bude tentokrát Rally Bohemia, která patří k nejstarším soutěžím v Čechách a na Moravě a jede se druhý červencový víkend na území Středočeského a Libereckého kraje. Poprvé to bylo před více než půl stoletím a tak podnik prošel už několika generačními obměnami. Hosty kolegy Luboše Dvořáka budou tentokrát pilot Filip Mareš, který s Toyotou trvale útočí na mistrovský titul, a Jan Šrámek, letos nový ředitel soutěže. Rozhovor si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už dnes po 10. hodině.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál Rádiem.

0: Sabrina a její boys v dopoledním vysílání Signál rádia. Za chvíli už Paul Simon a nebo dvojice Ashford a Simpson, ale ještě nás kolega Luboš Dvořák pozve na sraz nákladních vozidel.
1: Značka Lias, tedy liberecké automobilové závody, byla slavná éra poválečného rozvoje nákladní dopravy. Hlavní závod na kompletaci byl v Mnichově Hradišti. V Liberci se vyráběly motory a v Rýnovicích autobusy. To byla tehdejší struktura podniku. Po roce 1989 se to nějak celé zvrtlo a ze slávy i té Rally Dakar se nákladňáky přesunuli do muzeí a soukromých sbírek. Před třemi roky si však Mnichovo Hradiště připomnělo rok 1953 a vzpomínkové oslavy to byly velkolepé. Tento víkend to nadšenci historie chtějí zopakovat. Přihlášeno je už přes 100 vozidel, která postupně v pátek dorazí do centra dění. V sobotu se maxi kolona dá do pohybu na spanilou jízdu po okolí. Letos bude také motem 30. výročí výroby prvního prototypu Škoda Xena, který bohužel svět nedobyl. Přijedou i účastníci slavných rally a okruhových závodů i se svými speciály, o které vytrvale pečují. Tak se přijďte od pátku do neděle přesvědčit. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.

0: Na Signál Rádio nám krátce před 10. hodinou zpívala skupina Modus, za chvíli čerstvé zprávy a po nich rozhovor o Rally Bohemia a mezi tím také hudba Erasure, Masquerade anebo ABBA, prostě to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Tři osobní auta se srazila na silnici 16 u obce Dřevěnice na Jičínsku. Místem se jezdí Kyvadlově pouze jedním pruhem. Kvůli nepojízdné dodávce je uzavřený jeden pruh na silnici 35 na 27. kilometru na trase Turnov-Liberec a Brno-Ustravská ulice. Tady kolem nehody projedete s velkou opatrností. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 120 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V 10 hodin dopoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Prezident Petr Pavel dnes ráno dorazil na úřad vlády na jednání Bezpečnostní rady státu. Na programu je mimo jiné koncepce výstavby armády do roku 2040, kterou předkládá ministr obrany Jaromír Zuna. Provoz na celostátní železniční trati mezi Přerovem a Břeclaví je v tuto chvíli zastaven. Vlak dnes ráno mezi Huštěnovicemi a Starým městem na Uhersko-Hradišťsku srazil člověka. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému i vyšetřovatelé. České dráhy odhadují obnovení provozu tak za hodinu. Na ruské dálnici M11 mezi Moskvou a Petrohradem se vytvořily dlouhé fronty na benzín, kde čekají řidiči i několik hodin na natankování, a to v důsledku problémů v zásobování pohonnými hmotami. Na některých čerpacích stanicích je zároveň omezeno množství, které mohou lidé natankovat. Zpravidla maximálně kolem 10 až 20 litrů na jedno vozidlo.
0: Co se děje v regionu?
2: Lanovka na Petřín sice prochází v těchto dnech celkovou rekonstrukcí, na její bezbariérovost se ale tak nějak zapomnělo. S realizací výtahů ve stanicích Újezd a Nebozízek a s novým bočním bezbariérovým vstupem ve stanici Petřín počítá schválený záměr. Dopravní podnik nyní zahajuje projektovou přípravu a do roku 2030 by mohlo být hotovo. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie, se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se střetávají právě teď.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Začíná se postupně oteplovat, obloha ale zůstane většinou oblačná až zatažená, i když místy se sluníčko objevuje, ale objeví se také přehánky a především na východě a severovýchodě země i bouřky. Večer by měly srážky ustávat. Rtuť v teploměru ukáže 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě i 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď už hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Posloucháte Signál Rádio, zdraví vás Luboš Dvořák. Dnes se opět vrátíme po roce k motoristickému sportu. Vrátíme se k Rally Bohemia, která začíná dalším ročníkem. Mými dnešními prvními hosty, protože budeme v těch rozhovorech pokračovat, je Filip Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Jan Šrámek, dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak abychom si na začátek vyložili karty. Filip Mareš, závodník, úspěšný to závodník, jak na domácím, tak na evropském. A tady náš Jan Šrámek, poprvé ve studiu a také čerstvý ředitel Rally Bohemia. Je to tak?
3: Je to tak, dobrý den.
1: Jak se to stalo, že jste ředitelem?
3: No, dlouhá léta dělal ředitelem můj strýc Petr Pavlát. Myslím si, že známý jméno ve světě rally. A asi i tak, jak jde čas, tak má nějakou potřebu to předat. Dlouhá léta to děláme s ním. Tak asi nastal nějaký rok zlomu, kdy se to pokusí předávat tu agentu na mě, jak agentu na mě. No, tak.
1: Takže máte letos premiéru, máte z toho trošku, jak se říká, strach nebo trému?
3: Asi vesměs ne, ty věci bych měl znát a spíše to o tom, že někde na těch papírech je prostě napsané moje jméno, budou tam pro mě nějaký novinky, ale asi strach z toho nemám.
1: Vy samozřejmě máte zkušenosti i jako pilot, jezdíte jakou teď soutěž?
3: Letos teda zrovna nejezdíme, protože auto se předělává, nicméně máme za sebou 3 roky českých rally sprintů a jezdíme s vozem Toyota Celica GT4 165. Je to 2 litr přeplňovaný, 4x4 a shodou okolností tohle provozujeme, teda to závodění také s tím Petrem Pavlátem, takže ten s tím stejným vozem jezdí ten velký šampionát mistrovství České republiky historických vozidel.
1: U Toyoty doufám zůstaneme, protože Filip Mareš Toyotě zůstal zatím věrný. Je to tak?
2: Já bych klidně i to slovo zatím si odpustil, protože s Toyotou jsme maximálně spokojení a určitě přesně tyhle ty barvy chceme držet vysoko.

0: sériové kategorie? Čemu je nejvíc podobný?
1: No tak to auto vychází vlastně z Toyoty GR Yaris, která se dá jako v civilní verzi koupit. Dneska jsem s ní vlastně přijel i do studia, což je, řeknu, skvělý sportovní auto na dnešní dobu, trošku proti proud, bych tak řekl, a pro nás jako motorsportem políbený lidi, tak je to jako opravdu jedna z nejlepších, nebo jedno z nejlepších aut dnešní doby. Napříč tou komunitou, takže skvělý základ pro závodní auto a z toho vlastně vychází i ten závodní model, z toho se to pak ve Finsku v té centrále Toyota Gazoo Racing staví.
0: Mm-hmm. Samozřejmě vy jste oba jezdci, každý máte jiný odlišný cíl. Honzo, kam byste to chtěli dotáhnout v těch rally sprintech?
2: No, my jsme vlastně, minulý rok se nám povedlo s tím autem vyhrát to, co to auto v rámci rally sprintu může vyhrát, to znamená kategorii 4. Z tohohle pohledu pro nás by byla cesta posunout se do toho velkého mistráku a zkusit zabojovat tam, nicméně, jak jsem říkal, tam s tím vozem v tuhle chvíli jezdí Petr. No a jak půjde čas, tak já doufám, že se nám povede ty zkušenosti s tím historickým autem třeba i prodat s nějakým současným autem, když budou dobrý podmínky.
0: Vy máte jaké, Filipe, letošní cíle?
1: Tak letos jsme se soustředíme.
0: Vyhrát Bohemku?
1: No. To mám každý rok, zatím se mi to nepovedlo, takže musím v tom pokračovat, v tom úsilí. Ale celkově míříme o to, nebo na to, aby jsme bojovali o titul tady v České republice, mistrovský. To je naše priorita v tuhle chvíli. Měli jsme i nějaký plán na starty v mistrovství světa. Na začátku sezóny to byl plán na 3 závody. Bohužel na Monte Carlo jsme měli takovou nevinně zhlížející nehodu, která ale stála dost peněz z hlediska opravy auta, takže jsme ten program museli trošku upozadit, dát na druhou kolej a teď se soustředíme na ty české závody a podle toho, jak to tady na tom českém poli dopadne, tak ještě možná v závěru sezóny se vydáme někam do zahraničí, nebo doufám v to.
0: Tak to jsou první postřehy před nadcházející Rally Bohemia. Posloucháte Signál Rádio.
3: Posloucháte Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dnes na Signál Rádiu Jan Šrámek, ředitel Rally Bohemie a také soutěžní jezdec Filip Mareš, mými dnešními hosty. Pane řediteli, jak je to letos termínově s Bohemkou?
2: Jedeme ten klasický termín, to znamená první víkend v červenci, takže 11. v sobotu a 12. v neděli.
1: Samozřejmě to jsou ostré vozy. Jak to bude s těmi historiky? Budou-li historici i letos jezdit?
2: Tak máme u nás takové dvě skupiny historiků. Jedni jsou legendy, to jsou auta, která tam jsou spíš jako předváděcí jízda, to znamená krásný auta, se kterými ty lidi už v tuhle chvíli nechtějí závodit.
1: Aby si to nerozbili.
2: Přesně tak. A potom je tam ta skupina těch závodníků, ty mistrovství České republiky historických vozů, a ty jedou úplně stejnou trasu jako ty soudobí auta, prostě závodí se naplno. Tak jako klasicky.
1: Ono se řekne, pojedeme opatrně, pak chytnou saze, známe to. To je i ve fotbale tohleto. To je naprosto stejné. Jaké doprovodné akce se k tomu ještě chystají k Rally Bohemia?
2: Letos je to malinko náročnější, takže malinko jsme ubrali na těch doprovodných akcích. Nicméně za zmínku určitě stojí, kam by jsem chtěl diváky pozvat, a to je sobotní program v Race Parku Milovicích, který bude probíhat přes celý den. Je to vlastně závodiště v tankodromu, v tom areálu, a tam si myslím, že to je divácky velmi vděčný, protože ten divák z nějakého vyvýšeného místa v podstatě může sledovat celou tu tráť. Každý auto tam má dva průjezdy, to znamená někde kolem poledne a potom ještě večer. Jedou tam tři kola, všechny ty závodní auta, takže opravdu si myslím pěkná podívaná. A ještě teda stojí za zmínku, krom těch samotných soutěžních aut, tam budou stejně ve stejném formátu závodit taky amatéři, a to si myslím, že je parádní doprovodný program, protože ačkoliv se řekne amatéři, tak prostě mají tam stejně tak špičkovou techniku a bude to skvělá podívaná.
1: Takže to je pro diváky. Loni to vlastně byla premiéra vedle Mirákula, kdy se to jelo. Filipe, jak je to byl na tom tankodromu? Vy jste byli zvyklí na Sosnovou a jiné. Sosnová zase teda loni byla zavřená. Jaký to bylo v těch Milovicích?
3: Já si myslím, že takhle s odstupem času i z mýho pohledu, i z pohledu toho, jak to vidí, řeknu, většina komunity, tak ta změna vlastně mnohem pozitivně překvapila, řekněme, protože, jak tady zmínil Honza, tak divácky je to strašně vděčný okruh, protože z jednoho místa tam je opravdu vidět celá trať v podstatě, navíc i z pohledu jezdeckého ta trať je zajímavá, je tam nějaký převýšení, jsou tam horizonty, jsou tam i místa, jak my říkáme, na srdce, takže není to o tom, že bychom si to tam z pozice
1: posádky... Říkal jste na srdce.
3: Na srdce.
1: Jo, já jenom, my jsme neměli přeslechy.
3: tak jsou tam... Je to prostě sportovně hodnotný a jako jezdce mě to baví, takže určitě za mě fajn změna nebo novinka v rámci Rally Bohemie a těším se tam i letos.
1: Takže uvidíme, trochu blátička by neuškodilo, že? Ale Sosnová se tady nepojede opět.
2: Ne.
1: Tam jsou nějaké rekonstrukční práce a tak dále. Jaká je trať letošního ročníku? O tom si povíme za chvíli. Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Rally Bohemia, to je téma dnešního rozhovoru. Připomíná mi hosty Jan Šrámek, ředitel této soutěže, a spolu s ním také Filip Mareš, patřící současné české špičce závodnické. Jak je rozfázována trať letošní Rally Bohemia?
2: Na diváky v letošním roce nečeká asi žádná zásadní změna, řekněme z pohledu třeba nějaké nové rychlostní zkoušky nebo něco takového. Bude to tradiční Rally Bohemia, tak jak ji známe poslední roky. Jediná asi zásadní změna je, že rychlostní zkouška Radostín se pojede jako rozdělená na dvě rychlostní zkoušky, a je to jenom z důvodu rekonstrukce mostu v Hodkovicích. To znamená, že tak, jak jsme v harmonogramu viděli RZ Radostín, tak teď je tam vidět RZ Pelíkovice a Radostín, ale jak říkám, je to opravdu jenom takhle rozdělený. To je asi jediná zásadní změna, jinak standardní forma, tak jako poslední roky.
1: Bude se tady startovat na Starověckém náměstí Mladé Boleslavy?
2: Přesně tak, tam proběhne slavnostní start a stejně tak v neděli potom někde kolem 3 hodiny odpoledne také slavnostní cíl.
1: Pojede se letos staroměstská a městská RZ-ta?
2: Přesně tak, na obě dvě RZ-ty se tady místní z Boleslavy můžou těšit.
1: Filipe, jaké to je jezdit blízko starých domů?
3: Mě to nedělá problém a myslím si, že jsem to už zmiňoval v mnoha rozhovorech, že vlastně i ta staroměstská RZ-ta napříč těmi městskými diváckými RZ-tami, tak já ji považuji za nejkrásnější minimálně tady u nás v České republice. A těším se na to, navíc tradičně to vedlo jako okolo míst, kam chodím do práce. Letos, pokud mám informace, tak to tak nebude, protože tam ta myší díra od zimáku nahoru, tam se něco,
1: děje.
3: Takže moje oblíbené místo, kde chodím jinak během roku maximálně pěšky a pak jednou za rok tam jedu závodňákem, tak se letos vynechává. Ale myslím si, že na celkový kvalitě té RZ-ty a kráse té RZ-ty to jako neubere.
1: Máte nějaké podobné RZ-ty ze zahraničí? Třeba vznikají si, jsou třeba portugalské RZ-ty, kde se fakt jezdí opravdu na zrcátka.
3: Jo, určitě ty zkušenosti z podobných RZ mám a většina těch větších závodů se opravdu snaží, nebo je to takový trend, že ty závody startujou většinou takovým, řekněme, prologem v ulicích toho města. Je to vlastně z toho důvodu, aby se ten závod jako naservíroval těm fanouškům i těm třeba ne úplně mainstreamovým, aby nemuseli nikam daleko dojíždět a viděli ten závod vlastně v ulicích toho svého města. Tak je to zároveň nějaká show, je to zároveň nějaká, řekněme, kulturní vložka pro to město, takže z mýho pohledu hezký trend, a pak je to o tom, jestli to ty diváky osloví a vycestujou i na ty klasické tratě někam dál za město.
1: Ono, když se prožije dítě takovéhle ty tratě, tak mu to zůstane celý život. Já si dodneska pamatuju rok 1974, prolog na ještě nedostavené dálnici. Něco úžasného. To jsou prology, to jsou věci, které si lidé pamatují, ale potom je možné někde opět si zase skoro na ta vozidla sáhnout, že budou někde pohromadě na nějakém přeskupení.
2: Určitě zase bude moct divák navštívit servis, který bude zase na letišti v Hoškovicích. Tam teda bude pro diváky vstupný na jeden den za 150 korun. A stejně tak, jako jsem zmiňoval ten okruh v Milovicích, tak i lístky do servisu, i do těch Milovic je teda možné zakoupit už teďka na webu rallybohemia.cz, kde je e-shop, a tam je možné ty lístky koupit. Ještě teda možná zmíním ceny. Jak jsem říkal, servis teda stojí 150 korun na ten den. A potom ty Milovice, tam je to 300 za celý den, a když by divák dorazil až na tu druhou polovinu, tak tam to jsou potom 200, s tím, že teda v ceně je potom parkování přímo uvnitř toho areálu. A
1: je tam vlastně zajištěn, dá se říct, pohodlí pro diváky i pro soutěžní týmy.
2: Přesně tak.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Filip Mareš, Jan Šrámek, našimi dnešními hosty. Povídáme se o nastupující rally Bohemia, která se rychle blíží. Bude to vlastně druhý červencový víkend, jak jsme se zmínili. Filipe, s jakými pocity vždycky máš takový ten nástup do té přípravy na tu Bohemku? Protože je to vlastně srdeční záležitost.
2: Rozhodně, tak je to závod, který mě přived k tomu sportu.
1: Dobře, jste jako mladý kluk koukal přes plot.
2: Přesně tak, přesně tak. Pak jsem se odhodlal i za ten plot a už jsem na té straně zůstal. Takže každoročně takový bod té sezóny, na který se opravdu těším, a je to prostě speciální motivace pro mě pokusit se to vítězství tady vybojovat. Už jsme po něm sahali, myslím si párkrát, hlavně v těch posledních ročnících se doufám dá říct, že se přibližujeme, tak bych byl moc rád, aby letos to konečně klaplo, ale samozřejmě ta konkurence je ohromná v českém šampionátu a vůbec v Čechách porazit týmy Škodovky je těžký a v Boleslavi si myslím, že to platí dvojnásob.
1: Jsou nějací noví, kteří vyvstali a najednou vám začínají dýchat na záda?
2: Já si myslím, že v tomhle směru asi bych úplně neřekl, že nový.
1: Že vždycky jsou generační obměny.
2: Tak my tam teď máme dost rychlejch, mladých, šikovných pilotů. Já jsem tak někde na pomezí těch mladých a zkušených, takže doufám, že se potkává u mě i ta zkušenost, i to mládí. Ale spíš bych tak jako řekl, že v tuhle sezónu nebo v téhle sezóně opravdu všichni po tom titulu jdou a nemáme tady ty výkyvy ze strany některých pilotů, který tady třeba byli, takže opravdu v této fázi sezóny pořád je tam 5 lidí, kteří si na ten titul myslí a to samozřejmě slibuje pěkný souboj a pěknou podívanou i na Rally Bohemia.
1: Co bude po Bohemce? Jaký máte dál plán?
2: Po Bohemce musím říct, že se těším na trochu volna, protože teď tato fáze sezóny je opravdu výživná a ne úplně. Každý den chodím domů včas, když to tak řeknu, takže se těším i máme naplánovanou nějakou rodinnou dovolenou po letech, takže cítím, že je ten správný čas na to, abych si od těch závodů i trochu odpočinul, byť samozřejmě mám, nebo jsem přesvědčený o tom, že v té přípravě budu pokračovat i na té dovolené, že mi to nedá, ale těším se na ten čas s rodinou a pak už se budeme soustředit od začátku srpna na přípravy na Barum Rally, což je každoročně vrchol sezóny a tím, že se tam udělují extra body, tak to bude pravděpodobně rozhodovat i v tom boji o český titul.
1: A Evropu? Plánujete ještě něco?
2: V tuhle chvíli ne, my jsme, jak jsem říkal, měli plán spíš na ty závody, když tak mistrovství světa, než mistrovství Evropy, ale máme to jakoby otevřený s tím, že vlastně česká sezóna končí v září, takže ještě se tam potom otevře pár měsíců prostoru na to realizovat nějaký start v zahraničí, což doufám se stane, ale je to asi trošku podmíněný i tím, aby se nám zadařilo tady na českým šampionátu.
1: Tak budeme držet palce. K řediteli soutěže Janu Šrámku ještě dotazy z oblasti bezpečnosti. Změnily se nějak pravidla nebo zůstává všechno při starém?
3: Všechno zůstává při starém. Když jsme u toho tématu, já teda rovnou bych poprosil diváky, ať dbají pokynů pořadatele, ať myslí na svou bezpečnost. A ačkoliv moc dobře vím, že samozřejmě ten nejlepší výhled je z toho nejnebezpečnějšího místa, tak opravdu všichni dbejme na svoje bezpečí a doufám, že si diváci užijou tu soutěž úplně stejně tak jako jezdci a my pořadatelé.
1: Vy samozřejmě jste se zmínil o tom, že máte e-shop, všechno na stránkách, ale většinou lidé chtějí mít nějakou ještě papírovou podobu. Budete vydávat nějaký katalog? Máte v plánu?
3: Ano, jako poslední roky budeme mít tištěnou podobu programu. Tu bude možné zakoupit tak jako poslední roky na benzínových pumpách plus nějaká další doplňková místa, ať už jsou nějaké trafiky a podobně, jestli se napletu.
1: Mm-hmm. S přípravou tratě víme, že poslední roky jsou problémy, protože třeba lidé nechtějí, aby jim to jezdilo kolem baráku, ale přesto Středočeský kraj i Liberecký kraj tuto soutěž podporují. Měli jste nějaké překážky citelné, když jste sestavali letošní ročník?
3: Překážek je tam každý rok hromada. Já musím říct, že
1: nemyslím na trati.
3: je mi to jasný.
1: Těch lidských.
3: Asi, když to vezmeme přímo jako fyzickou překážku, tak asi největší byl právě ten most Vodkovicích, ano, který nám prostě rozdělil tu nejkrásnější rychlostní zkoušku. A jinak vlastně já jsem rád, že těchto překážek jsem byl letos ještě ušetřen, právě protože tohle to ještě pořád dělá Petr Pavlát a já se spíš to poznávám, tu agendu, takže...
1: Takže vy teď už připravujete poháry, které se budou rozdávat, leštíte ve skladu. Třeba přesně, jeden přesně dáte tak, Filipovi.
3: Třeba možná. Jo, doufám.
1: Tak pánové, já vám děkuji. Vám za pořadatelský tým, ať to dobře všechno dopadne. No a vám za jezdce přeju, ať jste všichni v pořádku zpátky v cíli. A někteří i na těch stupních vítězů. Filip Mareš a Jan Šrámek, mými dnešními hosty. Já vám děkuji, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
3: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Hezký den a pěkné motoristické a sportovní zážitky vám přeje.
0: Signál Rádio.

0: Bonnie M, chviličku před 11. hodinou, hezké středeční dopoledne. Za moment Tina Turner, Elton John nebo třeba Sister Sledge, prostě to nejlepší z 80. let. Teď už zprávy a doprava.
1: Signál rádio, doprava.
0: Posledejte na Praze 5, ulice Dobřížská ve směru k Barrandovskému mostu. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm stojí porouchaná dodávka. Tak pozor, ať do toho nevletíte, raději nohu z plynu a jďte opatrně.

0: hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: V 11 hodin dopoledne hezký den přeje Lucie Sinková. Senátoři dnes budou projednávat zpřísnění podmínek pro změnu pohlaví. Podle novely, kterou předložili opoziční zákonodárci, by o tranzici nově rozhodoval i soud. Mohl by se také omezit přístup trans lidí na veřejné toalety. Proti navrženým úpravám se včera protestovalo v Brně, další demonstrace se chystá v Praze. Pražští oční lékaři pomohli ženě s velmi silnou krátkozrakostí vrátit plnohodnotný zrak pomocí implantace speciálních nitroočních čoček. Díky zákroku se zbavila brýlí s 10 dioptriemi a mohla si splnit sen stát se řidičkou autobusu. Lékaři upozorňují, že moderní oční chirurgie dnes dokáže pomoci i pacientům, pro které není vhodná běžná laserová operace. Bourovčík toulavý je vcelku nenápadný motýl, jeho housenky ale zamořily části Berlína. Jejich jedovaté chloupky působí svědivé vyrážky a někomu i dýchací potíže. Někteří obyvatelé hlavního města se proto v posledních týdnech snažili vycházet z domu jen v nutných případech. Druh se s postupným oteplováním šíří čím dál víc na sever Evropy.
1: Co se děje v regionu?
3: Hlavní město se pustí do obnovy další z náplavek, stavby nové stezky a také lávky. Cílem projektu je tentokrát úprava a revitalizace náplavky v oblasti pobřežní cesty u bývalých ledáren v Braníku. V rámci stavby vznikne nová stezka pro pěší, cyklisty, ale také inline bruslaře. Součástí projektu bude i přemostění zátoky lávkou. Samotná stavba by se měla uskutečnit letos a příští rok. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Nevydařenou hvězdnou spolupráci a další aktuality z travnatých kurtů nese Lukáš Bláha.
4: Jakub Menčík vstoupil do travnaté části sezóny těsnou porážkou. Český tenista v prvním kole v londýnském Queen's Clubu po téměř 3hodinové bitvě podlehl nebezpečnému francouzskému veteránovi Adrianovi Manarinovi. Karolína Muchová po boku vracející se 23násobné grandslamové šampionky Sereny Williamsové podlehla v berlínském osmifinále poměrem 2x4-6 deblovým specialistkám Guliani Olmosové a Erin Routlifeové. Dařilo se naopak i Jiřímu Lehečkovi, který si poradil s Polákem Kamilem Markčakem po výborném výkonu 7-5, 7-6.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Začíná se postupně oteplovat, obloha ale zůstane většinou oblačná až zatažená, i když místy se sluníčko objevuje, ale objeví se také přehánky a především na východě a severovýchodě země i bouřky. Večer by měly srážky ustávat. Rtuť v teploměru ukáže 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě i 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď už hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
5: Signál Rádio. 11 hodin a 3 minuty, hezkou středu. Taky byste ráno bez kávy se neprobudili, možná vše za moment přehodnotíte. S vámi Lukáš Frelich a Depeche Mode teď nastartují vaše pracovní dopoledne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tina Turner teď s námi na Signál Rádiu. Dobrá káva je ideální po ránu, probudí a dodá energii. Nebo možná ne. Podle odborníků a nové studie to není nejlepší nápad. Svou roli tady totiž hraje spánek. Ten je sám o sobě dehydratační proces. Během noci ztratíte téměř celý litr vody jen kvůli vlhkosti ve vašem dechu a ještě k tomu po probuzení přidáte kávu, která taky dehydratuje. Za pokus...

Na dobrovolnících vyplynulo, že když nejprve vypijete 3 sklenice vody, počkáte a dáte si kávu až po minimálně 90 minutách od probuzení, budete mít více energie a účinek kofeinu z první ranní kávy bude silnější. Jestli jste dnes ráno udělali stejnou chybu jako já a už máte třeba druhé kafe za sebou, tak můžete to zkusit zítra jinak. Já udělám to samý a pak si řekneme.

0: Pavel, takhle zní dopoledne na Signál rádiu. V minulosti jsme málem přišli o petřínskou rozhlednu a mimochodem, věděli byste, kde se vůbec vzal název Petřín? To vše prozradil včera David Černý v pořadu Miluju Prahu a řeč přišla i na další zajímavosti. Co všechno se řešilo, zjistíte na našem Facebooku. Tak se mrkněte a sledujte nás i na sociálních sítích, protože tak budete mít vždycky přehled.
1: Dopravní servis Signál rádia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signál rádio a ujíždějte s námi na 80.

0: Helena Vondráčková teď okořenila náš dopolední playlist a připraveny jsou další hvězdy Pet Shop Boys, taky Gloria Estefan nebo Inner Circle. Tak zůstaňte dál s námi a užívejte dopoledne.
1: Drta,

0: Za 3 minuty bude 12 hodin, tady je Signál Rádio. Za moment to nejlepší z 80. zpěvačka Cher, taky John Travolta nebo skupina Aha. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na příjezdu do Brna po dálnici D1, 190. kilometr, tady je nehoda 2 osobních vozidel a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Další komplikace vás potom čeká na Praze 10, Švehlova ulice ve směru do centra s křižovatkou Pražská. Tady havarovalo osobní vozidlo do svodidel, nárazově se můžete zdržet. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkný červnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí bude teď odpoledne jednat o dalším řízení české protidrogové politiky. Zasedne poté, co kabinet před měsícem schválil bez předchozího projednání přesun agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Debata by se měla vést i o chystaném akčním plánu s kroky do roku 2028 či o podobě adiktologického zákona. Ještě před zasedáním se premiér Andrej Babiš chystá oznámit opatření proti kratomu. Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm kritizuje připravované zpřísnění pravidel pro cizince. Podle něj novela omezuje možnost soudní obrany a zavádí přísné postihy i za neumyslné chyby při čerpání humanitární dávky. Návrh, který vláda schválila koncem května, teď čeká projednání ve sněmovně. Slovenský prezident Peter Pellegrini jmenoval novými velvyslanci mimo jiné dva dosavadní poslance, kteří ve sněmovně zpravidla podporovali vládu. Opozice krok označila za blamáž a politickou korupci.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 21 týmů z Česka i ze zahraničí se přihlásilo do architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích. Vítězný návrh navazuje na původní Gočárovu koncepci, navyšuje ale počet stromů, vytváří nové zelené plochy a zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou. Všechny návrhy budou k vidění od 25. června přímo na Vršovickém náměstí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté zítra nastoupí na mistrovství světa v Americe proti Jihoafrické republice k druhému ze tří zápasů skupiny A, který hodně napoví o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka po úvodní porážce 1-2 s Koreou potřebují zvítězit. První body do tabulky však touží získat i soupeř. Očekává se, že český kouč sáhne k některým změnám v základní sestavě.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se postupně místy vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně také bouřky. Večer má srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. To byly zprávy a teď už na Signál Rádio hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: Téměř 3 minuty po 12. hodině je s vámi Signál Rádio. Vzácný džbán nebo pravěké sídliště našli na Moravě. Vše vám představím za chvíli, nejdřív pojďme hrát, připraveni jsou Roxette, já jsem Lukáš Frelich a přeji hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: se signálem na Duren.
1: Dlouhých 14 let trvalo, než se skupina Duren odhodlala vrátit k nám do Čech. Nyní jsme se dočkali a já se ptám, kdo vyrazí na jejich koncert. Haló, kdo že je to na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo se dovolal?
2: Já jsem Josefína.
1: Josefíno, moc vás zdravím, hezkou středu. Dva lístky na koncert Duren 24. června do O2 Areny jsou vaše, gratuluji.
2: To je výborná zpráva, děkuju moc.
1: Já se zeptám, když se řekne Duren, co se vám vybaví? Nějaká oblíbená skladba nebo vzpomínka z minulosti?
2: Moje oblíbená skladba je z alba Rio, Šofér.
1: Mhm. Velmi nádherná věc. Doufám, že v pražské O2 aréně zazní a vy si to pořádně užijete. Zůstaňte mi prosím chvilku na telefonu a zatím se mějte hezky.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Další vstupenky na Duren jsou ve hře. Stačí dál pozorně poslouchat signál rádio, protože jakýkoliv hit může zaznít kdykoliv. Vyvoláte studio 910 260 910 a pokud se vám to podaří dovolat, dvě vstupenky jsou vaše. Takhle jednoduché to je, tak buďte ve střehu.
0: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren od signál rádia.
3: Hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Modern Talking a hitovka, která nás pořád hodně baví. Římská říše a keltské hroby, to vše skrývala Morava. Podrobnosti přidám za moment a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Lionel Richie, Bruce Springsteen nebo Phil Collins na Signál Rádiu.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.

0: Za 5 minut, 1:15 jste se Signál rádiem. Nové vzácné nálezy si připsali archeologové na Moravě. Víc informací má kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Archeologové odkryli na pomezí Vyškovska a Prostějovska stopy pravěkých sídlišť, keltské hroby i vzácný džbán, který se do regionu dostal z prostředí někdejší Římské říše. Nečekané objevy přinesla v uplynulých týdnech výstavba nového úseku cyklostezky mezi Těšicemi a hranicí Jihomoravského kraje, nedaleko Ivanovic na Hané. Záchranný archeologický výzkum v lokalitě provedli odborníci z Prostějovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno. Výzkum probíhal v polní trati nazvané Prostřední díly. Právě zde územní práce narušily stopy několika pravěkých sídlišť a pohřebišť. Podle archeologů souvisí část objevených hrobů s rozsáhlou sídelní aglomerací, kterou odborníci zkoumali už dříve v lokalitách Spravedlnost a Borůvka u Ivanovic na Hané. Nové nálezy potvrzují, že oblast na pomezí Vyškovska a Prostějovska byla osídlena po tisíce let. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Mike Oldfield uzavřel 12. hodinu na Signál Rádiu. Za moment otevřeme další osmdesátky a připraveni jsou Hot Chocolate, taky Lighthouse Family nebo UB40. Teď už zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hned dvě dopravní komplikace vás čekají na dálnici D1. Ta první je ve směru na Prahu, 183. kilometr. Tady je nehoda dodávky a nákladňáku. Vozovka je úplně uzavřená, předpokládá se, že tudy neprojedete do 15. hodiny. Další komplikace je v opačném směru, tady ve směru na Brno, 178. kilometr. Tady je nehoda 3 osobních vozidel. V současnou chvíli by měly být na Krajnici, ale i tak se tady nárazově vytváří kolona. Počítejte se zdržením a šťastnou cestu.

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Signál Rádio, zprávy.
4: Hezké středeční odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Agenda Bezpečnostní rady státu před summitem Severoatlantické aliance a kolem nové koncepce armády byla dnes tak široká, že se jí nepodařilo stihnout. Ministr obrany Jaromír Zuna k tomu říká,
5: že budeme pokračovat v termínu, který pan premiér stanoví. Cílem bylo projednat záměr té koncepce a prodiskutovat to směřování celkové výstavby armády na pozadí těch závazků, které máme vůči alianci a na, také na pozadí přípravy našeho státního rozpočtu na rok 2027, výhled 28-29.
4: Schůze rady se zúčastnil i prezident Petr Pavel, který by se k ní mohl vyjádřit během odpoledne při své pokračující návštěvě Vysočiny. Téměř 2/5 obchodníků v letošním prvním čtvrtletí porušili zákon při poskytování slev. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce. Inspektoři provedli 652 kontrol. Porušení právních předpisů zjistili ve 257 případech, což je zhruba 40%. Hodnota pokut dosáhla skoro 9,5 milionu korun. Úřady na ruském okupovaném Krymu ode dneška zakázaly noční provoz motorek, mopedů, čtyřkolek a podobných vozidel. Opatření platí od 20. hodiny do 6. hodiny ráno a podle úřadu má zabránit záměrně zvuku motorů s ukrajinskými drony, které míří na poloostrov.
3: Co se děje v regionu?
6: Zavedení tarifů pro sociálně slabší v městské hromadné dopravě schválili radní hlavního města. Organizátor dopravy je schopen ověřit si aktuální sociální situaci v systému Jenda Ministerstva práce a sociálních věcí. Žadatelé, kteří splní podmínky, získají slevu 70%. Měsíčně tak za dopravu nebudou platit 550, ale pouze 165 korun. Sleva bude platit od srpna. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: České volejbalistky v Lize národů podlehly 0-3 světovým jedničkám z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistryním světa, zejména díky výborné obraně v některých pasážích, zdatně sekundovaly, ale se ty ztratily v poměru 18-25, 21-25 a 22-25. Po třech výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně, tak na úvod dalšího turnaje na Filipínách utrpěly druhou porážku v soutěži.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se postupně místy vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně také bouřky. Večer má srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. To byly zprávy a teď už na Signál Rádio hudba osmdesátek.
3: Signál Rádio.
7: Chvilku po 13. hodině je s vámi Signál Rádio. Vzrůstající teploty sebou přináší útoky klíšťat. Zásadní informace padla dnes ráno a za moment si ji připomeneme. Tady je Lukáš Frelich a na start Belinda Carlisle.
3: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní pohodové rytmy do práce, Lighthouse Family a Signál Radio. Když se na vás přiseje klíště, rozhodně to není žádná sranda. Řeč o tom byla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Radio?
0: S tím, jak se v Česku oteplilo a blíží se léto, zvyšuje se taky aktivita klíšťat. Podle lékařů v posledních týdnech přibývá případů lymské boreliozy, kterou není radno podceňovat. Upozornil na to Jirka Svoboda.
2: Pamatujete, jak nás jako děti rodiče po návratu z přírody prohlíželi od hlavy k patě? Dneska už to možná tak poctivě neděláme, ale ta chvíle pozornosti se vyplatí. Borelioza totiž není žádná chřipečka a umí člověka na dlouho potrápit. Takže než vyrazíte ven na procházku do lesa nebo opalovat

0: se na louku, nezapomeňte na repelent a po návratu se raději zkontrolujte, jestli jste si nepřinesli nechtěného černého pasažéra zakousnutého v kůži. Kdyby se vám pak vytvořila červená skvrna s vybledlým středem, je to jasný signál zajít k doktoru.
1: Zítřejší ráno bude znovu plné informací, které se vám budou hodit, a vstávat s vámi budeme už v 6.
2: Vstávejte se Signál rádiem a budete vědět víc.

0: Posloucháte Signál Radio, kde za chvilku budeme hudebně vzpomínat na taneční rytmy a rok 1988. Čeká nás single z magnetofonové pásky a do té doby třeba Sandra, Wet Wet Wet nebo Madonna. Tak si na to počkejte a buďte dál s námi. Hezké odpoledne.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.

0: Takhle zní společnost Signál Radia. Pojďme si připomenout single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Před námi je skladba, která byla původně napsaná jako reakce na rasovou diskriminaci v Africe, kde byla dokonce vládou zakázaná hrát. Není tedy divu, že se píseň dostala do pozornosti celého světa, i když na některých místech byla více vnímána jako taneční hitovka, co se líbí, a její poslání šlo tak trochu stranou. Takhle to bylo tenkrát i u nás v Československu a troufám si říci, že to tak vlastně zůstalo dodnes. Eddie Grant, Gimme Hope Johanna.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Annie Lennox, 3 minuty před 14. hodinou, hezké odpoledne při Signal Radio. Za moment Michael Jackson, Samantha Fox nebo Ricky Poveri, to nejlepší z osmdesátek. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signal Radio, doprava.
0: Na komunikacích se toho děje opravdu hodně, pozor dejte v Brně ve Štefánikově ulici u křižovatky s Domažlickou, tady je nehoda osobáku s dodávkou, zdržíte se nárazově. Další komplikace vás potom čeká v Praze, konkrétně Praha 3 Jana Želivského ulice u křižovatky s Malešickou, tady je nehoda 3 osobních vozidel, i tady houstne provoz, můžete se zdržet. A ještě jedna komplikace na Praze 8, Povltavská ulice ve směru Libeň, tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm nehoda 2 osobních vozidel. Je to za sjezdem z mostu Barikádníku. Očekává se zdržení, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké červnové odpoledne, vítejte u dalších zpráv s Lucí Sinkovou. Ministr životního prostředí Igor Červený zítra dopoledne v sídle správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí jmenuje nového ředitele parku. Park dočasně vede vrchní ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Michal Servus. Podle některých médií je favoritem na post ředitele učitel České lesnické akademie Trutnov Petr Moravec. Češi letos plánují utratit za letní dovolenou průměrně 1486 eur, tedy zhruba 630 tisíc korun, což je o 680 eur, tedy téměř 2100 korun více než loni. Vyplývá to z průzkumu, kterého se v březnu a dubnu zúčastnilo přes 620 tisíc lidí z 26 zemí. Ještě dodejme, že více než polovina českých respondentů chce strávit dovolenou s rodinou u moře v Itálii nebo v Chorvatsku. Česko čeká o víkendu tropické počasí. V pátek a neděli teploty překročí 31 stupňů. V sobotu mohou na jihu Moravy a v části Čech dosáhnout i 36.
0: Co se děje v regionu?
2: Nové nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší vzniklo ve Vladimírově ulici v Nuslích v Praze 4. O jeho provoz se postará příspěvková organizace hlavního města Centrum sociálních služeb Praha. Celkové roční náklady na jeho fungování město odhaduje zhruba na 13,8 milionů korun. V denním centru se lidé bez domova budou moci umýt, najíst a využít také sociální poradenství. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42letý kouč zamířil do polské Gdyně s tamním druholigovým klubem, podepsal dvouletou smlouvu a do Polska si přivedl i české asistenty Pavla Němce a Martina Červeného. Trenérem brankářů bude Tomáš Pokorný.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude oblačno až polojasno, místy přechodně i zataženo. Ojediněle se postupně místy vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností ve východní polovině území. Výjimečně také bouřky. Večer má srážek ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. To byly zprávy a teď už na Signál Rádio hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dvě minuty po 14. je před námi další společná hodina, ve které zamíříme do hudební minulosti, vydáme se na zmrzlinu a hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. S vámi Lukáš Frelich, užívejte středu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Samantha Fox teď s námi na Signál Rádiu. Jedna píseň, která se stala slavnou až po 20 letech od svého prvního vydání. To je příběh, který teď připomene kolega Lukáš Bláha.

Start nám tentokrát obstará country legenda Dolly Parton. 17. den měsíce června v roce 1973 nahrála single I Will Always Love You, který napsala pro svého tehdejšího partnera a mentora v jedné osobě. O 20 let později se z písně stal celosvětový megahit díky verzi od Whitney Houston, jelikož zazněla v trháku Osobní strážce.

Aktuálně probíhá za mořem mistrovství světa ve fotbale. My se ale vracíme přesně o 32 let zpět, kdy světový šampionát Spojené státy hostili úplně poprvé. Zahajovací ceremoniál se konal na Soldier Field v Chicagu, kde vystoupila taky Diana Ross. Ta zpívala I'm coming out, zatímco zahrávala pokutový kop. Na sítích najdete památný záznam, jak sice branku netrefila, ale ta se stejně zázračně otevřela a ona jí proběhla, aby dokončila číslo.

Závěr si dáváme s Brucem Springsteenem. Už je to rok, co rozparádil nadšené publikum v pražských Letňanech. Ovšem 17. června letopočtu 2012 překonal Boss svůj vlastní rekord v délce trvání koncertu. Na madridském Estádio Santiago Bernabé, kde běžně hraje zápasy fotbalový Real, během 3 hodin a 48 minut odehrál 32 písní.

0: Velká klasika 80. let a Kenny Loggins. Slunečné počasí dává o sobě vědět a tak za moment přidám tip, kam vyrazit na zmrzlinu. Do té doby hrajeme No Doubt, Culture Club nebo třeba Blondie.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Za 3 minuty 3:15 je s vámi Signál Rádio. Počasí se začíná pomalu probouzet a přichází čas zmrzlin. Na zmrzlinový festival nás zve Honza Navrátil.
1: Hezký den, přichází svátek všech milovníků a také všech druhů zmrzliny. Prague Ice Cream Festival je největším festivalem svého druhu v Evropě. Pokud máte rádi zmrzlinu a chcete ochutnat i nějaké ty zmrzlinové netradiční speciality, tak se určitě vydejte o víkendu na pražské výstaviště. Chystají se tady totiž desítky stánků s množstvím zmrzliny, a to typu gelato, točené, jogurtové, ice roll, sorbety, chybět nebudou ani speciální veganské a nebo bio zmrzliny. Samozřejmostí budou i nanuky od místních i světových výrobců. Prague Ice Cream Festival je festivalem pro celou rodinu s množstvím soutěží a také ochutnávek a dalším doprovodným programem. Aby toho nebylo málo, tak na své si přijdou také milovníci čerstvého ovoce, alko i nealko nápojů, kávy a nebo dobrého občerstvení. Tak v sobotu a v neděli na pražském výstavišti si určitě zmrzku dejte. Dobrou chuť přeje Honza Navrátil.

0: Kapela Genesis bude 15 hodin a to je ideální čas na zprávy a taky na informace z dopravy. Hned potom to nejlepší z 80. let, třeba Sophie B. Hawkins, taky Amy Stewart nebo Chris Isaac. Tak si na to počkejte.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 10, křižovatka ulice Na Hroudě a průběžná, tady je nehoda tramvaje a osobáku, zdržíte se. Další komplikace vás čeká na Praze 8, ulice Zenklova u Bulovky, tady je nehoda dvou osobních vozidel, očekává se nárazové zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková, přeji vám dobrý den. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš. Předání funkce náčelníka generálního štábu by se mělo uskutečnit 30. června na pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Novinářům to dnes po jednání Bezpečnostní rady státu řekl končící náčelník Karel Řehka. Ve funkci ho vystřídá jeho první zástupce Miroslav Hlaváč. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte potvrdil, že Česká republika a rovněž Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% hrubého domácího produktu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Rutte to uvedl na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany zemí NATO.
0: Co se děje v regionu?
2: Celkem 21 týmů z Česka i ze zahraničí se přihlásilo do architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích. Vítězný návrh navazuje na původní Kočárovu koncepci, navyšuje ale počet stromů, vytváří nové zelené plochy a zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou. Všechny návrhy budou k vidění od 25. června přímo na Vršovickém náměstí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Arka o tom informovala na svých internetových stránkách.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno a přechodně místy i oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 24 stupňů a na horách kolem 22. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 3 minuty a společnost vám dělá Signál Rádio. Už za moment zjistíme, co se děje na sociálních sítích slavných. Já jsem Lukáš Frelich a na start posílám Mudr Tolkien. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle jsou ty nejlepší osmdesátky a Signál Rádio. Není to tak dlouho, co Kim Wilde ukázala na svém Facebooku novou podobu jejího alba, původně vydaného v roce 86. Co dalšího dělají hvězdy osmdesátek na sociálních sítích, zjistil kolega Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.
2: Nick Kershaw sdílel úryvek z rozhovoru pro BBC, ve kterém vzpomíná na seznámení s Eltonem Johnem. Ten ho v roce 84 pozval na svůj koncert, když byli oba v Paříži. Vyklubalo se z toho dlouholeté přátelství a taky několik společných hudebních počinů. Simply Red završili oslavy 40 let své existence. Po vydání živého alba Holding Back the Years ve dvou verzích barevných vinilů nabízejí fanouškům taky možnost se přenést na jeden z vyprodaných koncertů v chilském Santiagu. DVD vyjde na konci června. Belinda Carlisle pak sdílela fotky a videa z koncertu Take That. Nebyla ale v publiku, kapela si ji pozvala jako speciálního hosta svého turné The Circus Life po Británii a Irsku. Bývalý bubeník kapely Queen Roger Taylor vydává nové album. Má název Violence Insane in the Beautiful World a vyjde v září. Má obsahovat 9 originálních songů plus jednu cover verzi písně Johna Lennona. Queen na svých profilech propagují taky jeho nadcházející turné po Spojeném království. A Duran Duran tento týden zahrají v Dánsku. Ten příští už je čeká Holandsko, Německo, Maďarsko a taky Česká republika. Po dlouhých 14 letech přichází návrat téhle osmdesátkové legendy do Prahy. Ve středu 24. června. Nezapomeňte nás sledovat taky na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádio.

0: Velká klasika 80. let a Tears for Fears. Jestli stále tápete a nemáte jasno v tom, co podniknout o víkendu, není nic jednoduššího, než zajít na náš web. Na Mátkově vyberu třeba mistrovství světa v koulení pivních sudů, airshow v Žamberku nebo sraz nákladňáků v Mnichově Hradišti. A je toho mnohem, mnohem víc. Všechno jsou to akce, co vás budou bavit a najdete je na signalradio.cz.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Double za 5 minut, 3:15 a Terka Veselá ve studiu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Patříš mezi partu lidí, co ráno si dávají čaj nebo kávu?
1: Hele, poslední dobou jsem přešla na kafe, já jsem ho nikdy nepila hnedka po ráno, spíš jsem sahala po tom čaji, ale teď už kafe.
0: Kafe. Hmm. A jak to jako probíhá? Probudíš se, jdeš rovnou ke kávovaru, pustíš ho a dáš si kafe po probuzení?
1: Ne, to ne, počkám třeba tak aspoň půl hodinky minimálně.
0: Půl hodiny, To je ještě málo.
1: Je málo.
0: Děláme to totiž špatně. První kafe, aby se udržela ta energie z něj co nejdéle a byl tam skutečně ten silný kofeinový zážitek, který vlastně jako se rozloží, dejme tomu, do většiny dne. Tak by mělo přijít 90 minut po probuzení.
1: Takže ještě o hodinu víc, říkáš, jo?
0: Minimálně, protože tomu by měly předcházet 3 sklenice vody. Protože spánek jako takovej dehydratuje.
1: Aha, vidíš to?
0: Odvodňuje. To je co?
1: To je.
0: Tak tohle je výsledek studie. Tak já to zkusím zítra.
1: Já taky, budu na tebe myslet.
0: Říkal jsem právě posluchačům, že bychom to mohli vyzkoušet, já do toho půjdu a uvidíme, jestli pocítím nějaký rozdíl na sobě.
1: Tak já tak si řeknem zítra.
0: Já si teda myslím, že jsem tak překafovaný, že ten rozdíl nepocítím, ale vyzkoušíme.
1: Jo.
0: Terka Veselá s vámi dál po 16. Já se loučím, mějte se krásně a budu se na vás těšit i s kávovým výsledkem. Zítra v 11 dopoledne. Ahoj.

0: To byly Queenie a George Michael. S tímhle dechberoucím kombem míříme ke sklonku 15. hodiny. Vy se můžete už pomalu, ale jistě těšit na 80. od Tiny Turner, Michaela Sembela nebo Billyho Joela. Ale nejprve pojďme mrknout na dopravu a poslechnout si zprávy, které si pro nás připravila Blanka Holoubková.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí ulice Dobříšská na Praze 5 ve směru do centra. Kvůli srážce dvou osobáků to bylo nutné zavřít levý jízdní pruh, tak počítejte s možným zpožděním. A počkáte si i na D1 ve směru na Prahu, kde se na 196. kilometru srazily dva nákladňáky a kde se tvoří kolona. Šťastné cesty.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
3: Signál Rádio, zprávy.
4: Na Signál Rádio začínají zprávy. Přeji vám dobrý den a příjemný poslech. Policie ve spolupráci s celní správou obvinila 15 lidí v rozsáhlé kauze nelegálního hazardu. Podle vyšetřovatelů organizovaná skupina od roku 2022 provozovala po celé republice více než 200 nepovolených výherních automatů. Další desítky měla připravené ve skladech. Kriminalisté prověřují i milionové výnosy z trestné činnosti nebo možné investice do nemovitostí v Chorvatsku. O akci Blackjack informovala policie a ředitel Cel dnes v tiskové zprávě. Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby byly převezeny do nemocnice. Chorvatská policie dnes oznámila, že byl zadržen 33-letý člen posádky katamaránu pro podezření z trestného činu proti bezpečnosti dopravy.
3: Co se děje v regionu?
5: Už za několik dní odstartují přípravné práce před rekonstrukcí Kbelské ulice. Jedna z nejvytíženějších pražských komunikací se začne opravovat v noci na 2. července. Aby se celkové dopravní omezení zkrátilo na nezbytné minimum 45 dní, budou stavební týmy pracovat v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Plné obnovení provozu se plánuje na polovinu srpna. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu se stala společnost Hokej Litvínov AS, založená bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převedl všechny své akcie, což je podíl 70,95%. Extraligový klub o tom informoval na dnešní tiskové konferenci.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno a přechodně místy i oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 26 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 24 stupňů a na horách kolem 22. Zprávy na Signálu připravila Blanka Holoubková.
3: Signál Rádio. Signál Rádio.
6: Krásné odpoledne, po delší době takové, které odpovídá červnu, máme krásně, a to jak venku, tak i na Signál Rádio, kde se nám chystá další 80ková hodina. Už každou vteřinou ji otevře Tina Turner a její Private Dancer a vydáme se v ní i na trhy do Liberce. Tak buďte na příjmu i nadále a užívejte 80ky, kterými vás provází Terka Veselá.
3: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádio se vezeme na vlnách 80. A pokud jste jak v téhle dekádě, tak i té předešlé 70. jezdívali do Liberce, tak si možná vzpomínáte na oblíbené a vyhlášené liberecké výstavní trhy. Tomuto fenoménu se věnuje ve městě pod Ještědem nová výstava zdejšího Severočeského muzea. Jedna z kurátorek, Petra Šťovíčková, k tomu říká.
1: Celé to město vlastně tím žilo, takže všechny výlohy se proměnily, všechny poutače směřovaly k výstavišti, všechny instituce, divadla, galerie, muzeum připravovaly speciální výstavy, dokonce se sem dovážely filmy z Karlovarského festivalu, aby se mohly třeba děti celý den dívat na filmy ve městě, aby maminky mohly nakupovat.
0: Během libereckých výstavních trhů přijíždělo do města až 600 tisíc návštěvníků. Liberec se tak každoročně na několik týdnů v létě stával centrem módy, inovací a zábavy. Kdybyste si tedy i vy chtěli tento fenomén připomenout, zajeďte se podívat do tamního Severočeského muzea.

0: To byly Roxette, jedna z ústředních kapel nejen 80. let, ale nás teď bude zajímat jiná, taky dost zásadní kapela, a to Duran Duran. Kdo je opravdu velkým fanouškem, tak asi ví, že se kapela už 24. června objeví v pražské O2 aréně. A já to samozřejmě říkám hlavně proto, že jsme pro vás sehnali lístky. Tento týden je tedy tím týdnem, kdybyste se od hudby Signal Radia neměli vzdálit, protože jakmile v našem vysílání zazní kterýkoliv hit od kapely Duran Duran, vaším úkolem je co nejrychleji zavolat do studia. Pokud vám to zvedneme, tak si odnášíte dva lístky. Tak držíme palce a pro více informací koukněte na www.signalradio.cz.
1: Dopravní servis Signal Radia. To jsou nehody, uzavírky nebo komplikace na silnicích. Informujeme vás každou hodinu, abyste bez problémů dorazili do cíle své cesty. Poslouchejte Signal Radio a ujíždějte s námi na 80.

Hana Zagorová a Je naprosto nezbytné, to jsme se hráli na Signál rádiu, kde je naprosto nezbytné, abychom pokračovali v osmdesátkách. Takže už za chviličku si přijďte odpoledne užít s Madonou, Suzy Quatro a Chrisem Normanem nebo Eltonem Johnem.

0: Hodinkové ručičky ukazují za 3:05. My před sebou máme opět po hodině pohled na silnice a zprávy Blanky Holoubkové, na které pak ale velmi rychle navážou další osmdesátky. A to tentokrát od Phila Collinse, Status Quo nebo Boneyho M.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor si dejte v ulici Chodovská ve směru na Vršovice, kde bouralo osobní auto s autobusem. Je to neprůjezdný pravý jízdní pruh, takže pravděpodobně počítejte se zpožděním. Pohodové cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Jsou tu další zprávy s datem 17. června. Dobrý den vám přeje Blanka Holoubková. Krajský soud dnes nepravomocně vyměřil mladé ženě za odložení novorozence do kontejneru v Ústí nad Labem 12 let za Mřížemi. Svému synovi má podle rozsudku žena zaplatit 340 tisíc korun za vzniklou újmu. Obhajoba se odvolala. Ženu obžaloba viní z pokusu o vraždu, za což hrozí až výjimečný trest. Živého a zdravého novorozence našel kolem jdoucí v kontejneru na sídlišti Střekov na podzim 2024. Policie krátce na to zadržela tehdy 19-letou ženu. Na dvoudenním summitu Evropské unie, který v Bruselu začne zítra, se lídři členských zemí budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU a také situací na Ukrajině, vývojem na Blízkém východě, migrací a bojem proti drogám. Česko bude na schůzce zastupovat premiér Andrej Babiš.
0: Co se děje v regionu?
2: Lanovka na Petřín sice prochází v těchto dnech celkovou rekonstrukcí, na její bezbariérovost se ale tak nějak zapomnělo. S realizací výtahů ve stanicích Újezd a Nebozízek a s novým bočním bezbariérovým vstupem ve stanici Petřín počítá schválený záměr. Dopravní podnik nyní zahajuje projektovou přípravu a do roku 2030 by mohlo být hotovo. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Legendární tenistka Serena Williamsová sehrála na turnaji v Berlíně po boku Karolíny Muchové jen jediné utkání. Vzájemnou spolupráci ve čtyřhře si chválila. Poté, co dříve oslovila i její krajanku Kateřinu Siniakovou, žertovala, že se s Češkami raději spojí, než aby jim čelila.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno a přechodně místy i oblačno. Nejvyšší teploty budou mezi 26 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 24 stupňů a na horách kolem 22. Zprávy na Signálu připravila Blanka Holoubková.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Pěkné odpoledne, ladíte Signál Rádio, kde je s vámi stále Terka Veselá. Já vás tímto moc zdravím a zároveň otevírám novou hodinu osmdesátek. Před námi jsou Status Quo, Boney M a Phil Collins. A pak si také společně zodpovíme otázku, jestli je důležité po koupi nového oblečení všechno vybrat. Tak buďte i nadále napříjmu a pro teď si užijte pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Etrem Signal Rádia se nesl hlas Phila Collinse, za chvíli to od něj převezmou Ace of Base. Ale teď si pojďme zodpovědět, jak moc důležité je, abyste vybrali nově koupené oblečení po tom, co si ho přinesete domů. Prý je to důležité hodně. A teď nemluvím například o spodním prádle nebo o tričkách, protože si myslím, že u těchto kousků většina po té pračce sahá, ale i o svetrech, bundách, kalhotech, prostě o všem. Nové oblečení v sobě může totiž obsahovat chemikálie, bakterie a barviva, která se mohou před prvním vypráním vstřebat do kůže. Vemte si například tmavé džíny, ty když poprvé perete, tak dokážou nepěkně zabarvit ostatní oblečení. A teď si představte, že tohle všechno jde na vaší kůži. A nejde jenom o barviva, oblečení často obsahuje i formaldehyd a jiné chemikálie, které mají zabránit mačkání nebo plesnivění během přepravy. A v horších případech se ale i ta plíseň na oblečení může vytvořit. A to je jenom předtím, než se oblečení dostane do obchodu. Tam už vůbec nevíte, kdo si kousky zkoušel před vámi, takže pokud vás čekají nějaké nákupy na léto, opravdu do té pračky dejte všechno, protože pořád je hlavnější zdraví, než abyste si už další den vzali nový kousek na sebe. Tak ať se hezky pere, a to třeba s osmdesátkama.

0: Za 4 minuty budeme mít 5:30. To bude čas, kdy osmdesátky přinese Nick Kamen, naváže Annie Lennox a Bryan Adams. Ale v tomto týdnu pro vás na Signál Rádio nemáme jenom skvělou hudbu, ale i parádní soutěž.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá 2 lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.

0: Skoro ve 6:45 se vezete na vlnách Signál Rádia, kde si oblíbenou 80. dekádu okořeníme hitem z Magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes to bude hit z vedlejšího Rakouska od velké hvězdy nejen 80. let Falka. Zahrajeme si od něj single, který vyšel v roce 1985 a bude to Vienna Calling. Tento hit zaujal posluchače nejenom v evropských zemích a rychle se objevil v top desítkách hudebních žebříčků. Falko v textu zmiňuje různá města jako Rio nebo Tokio, která kontrastují s Vídní a poukazuje tak na pocit odcizení a touhy po domově, stejně jako vypráví o pocitech spojených s cestováním ve světě, který se rychle mění. Tak si pojďme zacestovat s ním.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Michael Jackson nás na Signál rádiu přesunul do 5 minut před 6. Po odbytí celé si od něj 80kovou hudební štafetu převezmou Sandra, Tiffany nebo Rod Stewart, tak se na ně počkejte, zatímco se půjdeme podívat do ulic a předáme slovo Blance Holoubkové.
1: Signál rádio doprava.
0: V dnešní poslední dopravě se vydáme na Nuselský most ve směru do centra, kde stojící osobní auto blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte tedy s možnou tvořící se kolonou a mějte poklidné cesty pro dnešní podvečer.

0: Čtvrtý koncert hudebního cyklu Rok na čtyři doby se blíží. Cymbálová muzika v podání Lajoše Šerkéziho a kapely Josefa Feča zazní 24. června v 19 hodin v zámku Kněměřice. Více informací a vstupenky najdete na webu roknačtyřidoby.cz.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajná akce. Tak buď od 20. června u toho.
2: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
3: Signál Rádio, zprávy.
4: U zpráv na Signálu vás vítá Blanka Holoubková. Přeji vám dobrý den. Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látky by mělo být možné koupit až od 21 let, ne od 18. Zakázat by se měl prodej přes internet. Zavést se má spotřební daň. Daň z přidané hodnoty se zvedne ze snížené do základní sazby. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš. Předání funkce náčelníka generálního štábu by se mělo uskutečnit 30. června na pražském Vítkově při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil. Novinářům to dnes po jednání Bezpečnostní rady státu řekl končící náčelník Karel Řehka. Ve funkci ho vystřídá jeho první zástupce Miroslav Hlaváč. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte potvrdil, že Česká republika a rovněž Slovinsko a Albánie loni nesplnili závazek vydávat na obranu 2% hrubého domácího produktu. Podle Rutteho ale česká vláda tvrdě pracuje na tom, aby se jí podařilo 2% závazek splnit letos. Rutte to uvedl na tiskové konferenci v Bruselu před čtvrtečním jednáním ministrů obrany zemí NATO.
3: Co se děje v regionu?
5: Celkem 21 týmů z Česka i ze zahraničí se přihlásilo do architektonické soutěže na budoucí podobu náměstí Svatopluka Čecha ve Vršovicích. Vítězný návrh navazuje na původní Gočárovu koncepci, navyšuje ale počet stromů, vytváří nové zelené plochy a zlepšuje hospodaření s dešťovou vodou. Všechny návrhy budou k vidění od 25. června přímo na Vršovickém náměstí. Honza Navrátil, Praha.
3: Sport.
4: Fotbalisty Karviné, kteří byli kvůli účasti v korupční aféře vyloučeni z první ligy, opustil trenér Marek Jarolím. 42-letý kouč zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal dvouletou smlouvu. Arka o tom informovala na svých internetových stránkách.
3: Signál Rádio, počasí.
4: Zítra bude jasno až polojasno a přechodně místy i oblačno. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 26 až 31 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě bude kolem 24 stupňů a na horách kolem 22. Zprávy na Signálu přinesla Blanka Holoubková.
3: Signál Rádio.
6: To by byly dnešní zprávy. Děkujeme Blance, že nás držela v obraze. Pro teď už si budeme muset vystačit pouze s hudbou, což asi nebude problém, ale už za pár minut k ní kolega Jirka Svoboda přihodí i signály z minulosti, kdy nás obohatí zajímavými událostmi, které se odehrály právě 17. června. A bude mezi nimi například zmínka o tom, kdy se do Ameriky doplavila socha svobody. Nenechte si to tedy už za chvíli ujít a prozatím mějte pěkný podvečer.
3: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Zábavu vám zaručila Tiffany hitem I Think We're Alone Now, ale teď už se vám o ní postará kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem, datum 17. června bylo zajímavé v roce 1885 tím, že do Spojených států doplula sucha svobody. Pojďme se společně vydat do minulosti za připomínkou i dalších výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2007 napadla skupina počítačových pirátů z toho

0: Za pár minut nám odbije 6:30, vyladíte signál rádio, kde si hrajeme to nejlepší z 80. let. A už za chvíli to bude například John Waite nebo Mike Oldfield s Bonnie Tyler. Tak si na ně počkejte.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.

0: Krásný duet Mike Oldfielda a Bonnie Tyler jste mohli slyšet na Signál Rádiu, kde nás na sraz nákladních vozidel pozve kolega Luboš Dvořák.
1: Značka Lias, tedy Liberecké automobilové závody, byla slavná éra poválečného rozvoje nákladní dopravy. Hlavní závod na kompletaci byl v Mnichově Hradišti. V Liberci se vyráběly motory a v Línovicích autobusy. To byla tehdejší struktura podniku. Po roce 1989 se to nějak celé zvrtlo a ze slávy i té Rally Dakar se nákladňáky přesunuli do muzeí a soukromých sbírek. Před třemi roky si však Mnichovo Hradiště připomnělo rok 1953 a vzpomínkové oslavy to byly velkolepé. Tento víkend to nadšenci historie chtějí zopakovat. Přihlášeno je už přes 100 vozidel, která postupně v pátek dorazí do centra dění. V sobotu se maxi kolona dá do pohybu na spanilou jízdu po okolí. Letos bude také motem 30. výročí výroby prvního prototypu Škoda Xena, který bohužel svět nedobyl. Přijedou i účastníci slavných rally a okruhových závodů i se svými speciály, o které vytrvale pečují. Tak se přijďte od pátku do neděle přesvědčit. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Krásný večer, na Signál Rádio odbyla 7. hodina, s vámi je stále Terka Veselá. Já doufám, že máte pohodovou středu, půlka týdne je za námi, jsme zase o něco blíž k víkendu. A pokud ještě nevíte, kam se o něm vydáte, tak si můžete počkat na tip na výlet, který si řekneme už za pár minutek. Předtím ale Robin Gibb, Rednecks a Pet Shop Boys.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pet Shop Boys a Opportunities, to vám hrálo Signál Radio. Na okoře cesta jako žádná zesta, tuhle větu zná skoro každý, ale zříceninu samotnou už zná mnohem méně lidí než právě slavný refrén. Přitom okoř může být skvělým cílem o víkendovém výletu ve chvíli, kdy nemáte chuť se někam vláčet několik hodin, ale přesto chcete mít pocit, že jste si opravdu někam vyrazili. Hrad vznikal už ve 13. století a patřil k významným sídlům české šlechty. Dnes je sice velmi známou zříceninou, ale právě otevřené zdi, torza paláců a kaple dávají místu atmosféru, kterou určitě stojí za to zažít. Zřícenina je vzdálená zhruba 25 km severozápadně od Prahy. A co je velkou výhodou, tak to, že se tam dobře dostanete nejenom autem, ale i veřejnou dopravou. A místo samotné pak nabízí prohlídku hradu, krátkou procházku kolem, kávu ve zdejší kavárně nebo možnost pikniku v podhradí. Takže pokud ještě nevíte, co podniknete třeba tento víkend, právě okoř může být vaší volbou.

0: Středečním večerem vás provází Signál Radio, kde se nám blíží signály pro radost, neboli písnička na přání. To je tedy vaše šance na to pozměnit námi připravený playlist a zahrát něco podle vašeho gusta. Pokud na to máte náladu, tak zatím můžete o hitu popřemýšlet a jakmile uslyšíte výzvu na signály pro radost, můžete vytočit 910 260 910.
1: Nejlepší probuzení do nového dne, to je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích a nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Zapněte rádio, uvařte si kafe a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Vstávejte každý všední den.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Velikán nejen 80. let Phil Collins opouští Ether Signal Rádia a už se v něm objeví posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Krásný večer, Jirko.
2: Krásný večer, Teresko, já vás moc zdravím do Signál Rádia a musím pochválit teda Queenie, Jennifer Rush, Tears in the Rain, no prostě hrajete, to naše ještě nenarozený mládí je skvělý.
0: Prostě osmdesátky.
2: Přesně.
0: A co to bude pro vás za osmdesátku?
2: Teresko, já bych vás hrozně moc rád poprosil od, no, Toutou, Afrika, jo, úplně mi to vypadlo.
0: No, v pohodě.
2: A já bych věnoval písničku vašemu kolegovi a vlastně vy jste říkala, že znáte i tatínka, že jsme oba dva ádové.
0: Ano.
2: Takže snad kluci poslouchají, takže kluci, přeju vám k vašemu svátku všechno nej, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohlavní svěžesti, no zkrátka jenom to nej, a se vám zkrátka daří. Samozřejmě, Teresko, vám všem do Signál Rádiu. Přeju vám samozřejmě i s vaším kolegou, jak jsme se teďka povídali ještě mimo éter, a se vám to divadelní vystoupení vydaří na jedničku.
0: Děkujeme.
2: No a my, teda já se vás trošku předběh, já když otevřu hubu, tak já pak nevím, že jí mám zauzit. A my budeme o weekendu právě chlastat, grilovat, dodržovat pitný režim, hlásí, že má být někde až přes 30 stupňů, takže věřím tomu, že všichni budeme někde naložený pěkně ve studené vodě.
0: Jo, to zní jako ideální víkend.
2: Tak.
0: Tak k tomu Signál Rádio a pro teď hlavně touto
2: A hlavně protože v sobotu mezi 19. a půlnocí 80s party, ta nikdy už správný party nesmí chybět.
0: Přesně
2: tak. To je prostě nejbaječnější rádio.
0: Děkujem, tak já přeju krásný večer a posílám Afriku.
2: Děkuji moc, mějte se moc krásně.
0: Taky
2: dobrou noc, nashledanou.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohodový poslech Signál Rádia, kde vás ze studia zdraví Terka Veselá. Minuta po osmé značí novou hodinu plnou osmdesátkových hitů, kterou započne velká probíračka La Bamba od Los Lobos a ve které nebude chybět ani Lukáš Bláha a jeho signály hudební minulosti. Ty dnes kromě jiného přinesou například hit I Will Always Love You, ale jestli od Whitney Houston, to se nechte překvapit už za pár minut.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Do 80. nás na Signal Rádiu navrátila CC Catch a do různých 17. červnů nás navrátí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti. If
2: I should stay. Start nám tentokrát obstará country legenda Dolly Parton. 17. den měsíce června v roce 1973 nahrála single I Will Always Love You, který napsala pro svého tehdejšího partnera a mentora v jedné osobě. O 20 let později se z písně stal celosvětový megahit díky verzi od Whitney Houston, jelikož zazněla v trháku Osobní strážce.

Aktuálně probíhá za mořem mistrovství světa ve fotbale. My se ale vracíme přesně o 32 let zpět, kdy světový šampionát Spojené státy hostili úplně poprvé. Zahajovací ceremoniál se konal na Soldier Field v Chicagu, kde vystoupila taky Diana Ross. Ta zpívala I'm coming out, zatímco zahrávala pokutový kop. Na sítích najdete památný záznam, jak sice branku netrefila, ale ta se stejně zázračně otevřela a ona jí proběhla, aby dokončila číslo.

Závěr si dáváme s Brucem Springsteenem. Už je to rok, co rozparádil nadšené publikum v pražských Letňanech. Ovšem 17. června letopočtu 2012 překonal Boss svůj vlastní rekord v délce trvání koncertu. Na madridském Estádio Santiago Bernabé, kde běžně hraje zápasy fotbalový Real, během 3 hodin a 48 minut odehrál 32 písní.

0: Na večer si dopřáváte to nejlepší z 80. let. Před námi je Sydney Youngblood, Belinda Carlisle nebo Elton John. Ale teď se pojďme přesunout o půl hodinu později do 9. večerní, kde se vám o zábavu bude starat kolega Martin Hovorka. Středa je tu a s ní i signály světových hitparád, které vás dnes zavedou do USA roku 1989. Čeká vás nabitý program plný 10 nejlepších písniček té doby, letní vypalovačky Andrewa Lloyda Webra nebo tajemství Petra Kotvalda. Tak to vše a ještě více už dnes ve 21.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál rádiem.
3: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Ale pohodovou atmosféru neumí nastolit jen tak někdo, ale Elton John, ten v tom je profík. S jeho hitem se s vámi pro dnešek loučí Terka Veselá, ale to znamená, že už za chvíli nastupuje kolega Martin Hovorka. Tak se s ním užijte pěkný večer a já se na vás budu těšit zase zítra. Tak ahoj!

0: signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
1: Hezký dobrý večer, startuje naše retroparáda neboli hitparáda, do které už nemusíte hlasovat, protože hlasovali jiní, a to v minulosti. My totiž budeme právě teď hrát písničky, které se držely v hitparádových žebříčcích v 80. letech. A pro ten dnešní večer jsem vybral americkou singlovou hitparádu z poloviny června roku 1989, což nebyl jen další rok v kalendáři, byl to především okamžik, kdy se zrodila svoboda a také naděje pro celé další generace. Tak přátelé, nechme ale stranou události roku 1989, pojďme si říct, že v tento rok měl premiéru film Slunce, seno a pár facek, na hudební scéně se objevila skupina Lucie a začala vydávat svoje první písničky a taky se hojně mluvilo o tenisce Steffi Grafové, její jméno hodně rezonovalo tehdy ve společnosti. No a z muziky, tak to se hráli třeba Roxette. A ty si dáme hned na start.
0: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
1: Já jsem Martin Hovorka a pouštím vám 10. místo amerického singlového žebříčku na týden přesně před 37 lety.

Právě takhle to hrálo v skupině Roxette na jejich druhém albu, které neslo název Look Sharp, vyšlo v 89. roce. Velké bicí, energické refrény, tak to byl přesně styl konce 80. let a za touhle muzikou si šla i skupina Roxette, která málem neprorazila po celém světě, protože oni je nejprve znali pouze ve Švédsku, až nějaký student si jejich písničky nahrál na kazetu a vyrazil na zkušenou do světa, jel někam do Spojených států, kde tu kazetu pustil tam nějakému místnímu moderátorovi v rádiu. Jemu se to tak líbilo, že dokonce zahrál jednu z těch písniček z té kazety v rádiu ve živém vysílání. A lidi se ptali, co je to zač, že to je dobrý. Odpověď zněla, to jsou Roxette ze Švédska. No a hned bylo halo, pozdvižení a takhle pěkně se kapela Roxette dostala ze svého rodného Švédska až do Spojených států. No a kdo prorazil v Americe, tak ten už měl poté otevřené dveře do celého světa. Tak to je příběh začátku kapely Roxette. My na Signál Rádiu si dneska dáme písničky z amerického singlového žebříčku. Jsme na týden přesně v červnu roku 1989, je to 37 let zpátky a vás jistě zajímá, koho si dnes ještě budeme hrát. Tak třeba právě teď Madonu a její píseň Cherish.

Úžasná písnička od Madony, písnička Cherish. Vlastně, když si vezmeme to album Like a Prayer, ze kterého pochází tato skladba, tak oproti těm ostatním skladbám, které byly kontroverzní, tak Cherish, lehká, romantická, optimistická píseň, která je víceméně o čisté lásce a radosti ze vztahu, ale i tak to působí, ta písnička, když ji posloucháte. Každopádně to jsme byli v podstatě v úvodu kariéry Madony, řekněme, že prvních 7 let měla za sebou v tu dobu, v tom 89. roce, a člověk by tehdy rozhodně netipoval, že až se bude psát rok 2026, až se bude psát rok 2026, takže Madonna bude stále označována jako královnou pop music a že to bude jedna z nejvlivnějších žen hudební historie vůbec. Ne, ona stále vydává hudbu. Teď se všichni těšíme na to její nové album, které vyjde na začátku prázdnin. Jsme úplně natěšeni, s čím Madonna přijde. Každopádně, co je jasný, že aktuálně Madonna pracuje převážně s mladými umělci, kteří udávají trend, a ona se díky nim tak jako trošku veze a dostává se i mezi tu mladší generaci. A to je dobře, že Madonna dělá radost svojí hudbou napříč všemi generacemi. Pokračujeme dál. Tady jsou signály světových hitparád. Slyšíte další píseň. Girl, I'm Gonna Miss You od Milli Vanilli se umístila na 8. příčce amerického singlového žebříčku.

0: Milli Vanilli byli ikonou extravagantní módy konce 80. let. Jejich styl byl hodně výrazný a okamžitě rozpoznatelný. Co je proslavilo, tak to byly dlouhé copy a dready, takový obrovský objem vlasů měli na hlavách. No a nosili samozřejmě klasika, lesklé bundy, mnohdy i široká barevná saka, někdy si na sebe vzali tilko, i vestičku. Prostě všechno, co bylo nějakým způsobem extravagantní, dokonce i vzpomínám si na jeden z nich, z těch Milli Vanilli, tuším, že to byl ten Fab Morvan, tak nosil takový černý klobouk, a la králíci v klobouku, takovýhle klobouk nosil na hlavě. Tak a přátelé, já jsem si říkal, že bychom teďka mohli nechat oddychnout americkému singlovému žebříčku a než se k němu vrátíme, takže bychom si dali něco, co bodovalo u nás. Přece jenom rok 89, takový výrazný rok v naší historii a nejenom, že tehdy začínala kapela Lucie, tak tehdy už na scéně byl pár let etablovaný Petr Kotwald a já ho mám teďka na telefonu. Petře, vítej.
1: Krásný večer všem posluchačům Radio Signál a vy taky.
0: Petře, já jsem teďka mluvil o tom, jak extravagantní v módě byly Milli Vanilli. Co jsi nosil ty v tom 89. roce? Co bylo součást tvého outfitu na pódiu? Typoval bych nějaký bílý kalhoty.
1: Zdaleka ne. Já jsem v té době, když jsem začal dělat v tom roce 86 solově, tak jsem oslovil Janu Tůmovou, skvělou výtvarnici, kostýmní, která tehdy vlastně tvořila jakoby tu moji pódiovou image z dnešního pohledu, se tak dá říct. Ale to bylo samozřejmě strašně komplikovaný v té době, vlastně opravdu nic nebylo, to bylo veliký retro v tom smyslu, že my jsme sice ty věci ze západu a zvenku viděli, jak ty umělci chodí oblečený. Chtěli jsme taky být tak jako trošku jako ujetý a ne tak civilní, ale zdaleka ty možnosti nebyly, takže my jsme to prostě různě pokoutně dávali dohromady. Já pamatuju si, jak jsme s Janou Tůmovou chodili po různých obchodech s zlátkama a s dalšíma věcma a do Řempa, což byl vlastně obchod pro řemeslníky. A snažili jsme se najít nějaký věci a prvky, které by to nějak ozvláštnili a vytvořili by z toho kostým, který prostě vypadá světově a vypadá samozřejmě ne civilně. Takže já vím, že jsem na tom počátku začínal s takovýma lesklýma košilema, s dlouhýma krovkama a s hodně barevnýma sakama a se širokýma kalhotama s tureckým sedem, aby to prostě jakoby šokovalo za každou cenu a to samozřejmě potom fungovalo na ty fanoušky.
0: Říká Petr Kotwald, velký módeman, vlastně dodnes, když se Petr někde objeví, tak vypadá skvěle. A my zazpomínáme na písničku, se kterou nám dělal radost v roce 89. Kde kdo je dál? Na Signál rádiu Petr Kotwald a vám všem příjemný poslech.

0: Gottwald byl a stále je známý pro své energické show. Já si myslím, že jeho hudba, tak jak ji posloucháme, tak byla ovlivněna především kapelami jako Modern Talking, Sandrou, Pečákama, Pet Shop Boys, Alphaville. To tam všechno je prostě slyšet, ten Jindra Parma, který mu dělal tu muziku, tak tohle to všechno zohledňoval. Tady jsou signály světových hitparád. Dneska jsme se vrátili o 37 let zpátky, jsme v roce 1989, tak dávno to je tento rok. Každopádně máme tu americký singlový žebříček a je na čase se vrhnout na sedmé místo.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo sedmé.
0: A tady už je další zpěvačka, která tehdy okupovala přední místa hitparád. Janet Jackson. V roce 89 vydal desku Rhythm Nation a toto album bylo výjimečné tím, že spojovalo nejenom taneční muziku, ale i různá společenská témata jako rasismus, chudobu nebo vzdělávání, což tehdy v popu nebylo vůbec běžné. A tím se vlastně Janet Jackson odlišila. Tady je písnička Escapade.

Janet Jackson je známá pro svoji precizní choreografii. Oni to tak jako Jacksoni měli v nátuře, protože vlastně její bratr Michael, ten si vyloženě ujížděl na choreografii, která musela šlapat. Takže Escapade, Janet Jackson, která rozhodně ovlivnila i spoustu dalších zpěvaček, které přišly až po ní, třeba Britney Spears v 90. letech nebo v miléniu, pak Beyoncé, tak pro ty všechny je Janet Jackson rozhodně ikonou. Schválně, co dělá Janet Jackson v současnosti, tak i ona koncertuje, ona to miluje, i když novou muziku už nevydává tak často, jako tenkrát v 80. a v 90. letech. Pokud jede někam na koncert, tak se nezaměřuje na novou muziku, ale naopak oslavuje svoji kariéru z 80. a 90. let, která byla opravdu tou nejsilnější. Byť i v miléniu měla Janet Jackson pár zásadních hitů, tak už rozhodně ty nepřekonaly tu slávu z přelomu 80. a 90. Takže Janet Jackson, třeba se jí dočkáme někdy někde v rámci turné. Ono vlastně nějaký, kolik je let? Kolik je Janet Jackson? Michael Jackson, její brácha, ten byl 58. Ona je o 8 let mladší než Michael Jackson. 59 je Janet Jackson. 59 let, tyjo, Michaelovi by letos bylo 68. Říkám to dobře? 68, tyjo. Toto letí. No nic, tak to jsme se zastavili tady u rodiny Jacksonů, ale pokračujeme, protože další hity jsou před námi. Další hitáky vám budeme teďka hrát na Signál rádiu, které je mekou pro všechny, kteří mají rádi muziku 80. let. A tady je další skvělá parta, jmenuje se Simply Red.

Skupina, kterou Mick Hucknall založil v Manchesteru, to byly Simply Red. Každopádně, co je typického na frontmanovi, na Micku Hucknallovi, to je ten jeho zrzavý vzhled. On je prostě zrzek od hlavy až k patě a takový šibalský úsměv mýval za mladá. Pak ho to trošku opustilo, ale dodnes umí udělat skvělou atmosféru na koncertech a i když už několikrát ukončoval kariéru, tak vždycky se ještě vrátil, protože on to miluje. On miluje publikum a de facto Mick Hucknall v kapele Simply Red je jediný stálý člen. Všichni kolem něj se už vyměnili, ale on to pořád drží a myslím si, že se toho kopita bude držet ještě pěkně dlouho. Tak přátelé, trošku jsme to vyklidnili. Vlastně to byla i taková pozvánka na náš páteční večer, kdy tu máme romantický songy na Signál rádiu. Takže kdybyste třeba někdy měli nějakou milou společnost u sebe doma v pátek večer, nalejte si Signál rádio, protože my hrajeme co? My hrajeme ty nejlepší balady od 9 až do 2 do rána. Power of Love se to celé jmenuje. Úplně ideální romantický večer v pátek večer po boku Signál rádia. Tak, ale to jsem odbočil. Teďka budeme naopak tančit, protože já mám pro vás něco, co se hrálo v létě roku 89. A vzhledem tomu, že léto začíná za pár dnů, tak se to hodí. Přátelé, projekt britského showmana, moderátora, televizního speakera Timmyho Maletta se jmenuje Bomba Lurína. A ještě navíc to celé podpořil a složil světoznámý Andrew Lloyd Webber. Ta jejich společná věc, která se hrála v létě 89 a přešla pak i do 90. se jmenuje Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Takže přátelé, největší letní hit konce 80. let právě teď na Signál rádiu.

0: Já se vzpomínám, že tahle písnička lezla lidem na nervy, že už jí měli plný zuby, ale takhle po čase, když ji člověk slyší, po těch nějakých 37 letech, tak mu to vykouzlí nádherný úsměv na tváři. Stejně jako třeba taková Lambáda nebo Macarena, Coco Jumbo, to jsou všechno písničky, které člověk pokaždé v létě rád poslechne. I my tady na Signál Rádiu chystáme letní speciály, letní muziku do našeho playlistu. A že těch letních písniček v 80. letech vzniklo spoustu, tak ty vám budeme všechny hrát v průběhu letošního léta. Buďte s námi. No a dneska si ode mě ještě poslechněte další pětici hitů, která se umístila v americkém singlovém žebříčku na týden přesně před 37 lety. Jedeme dál.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Ze Signál Rádia vás zdraví hitparádová notorka Martin Hovorka a tady už je Cher.

Jako dívám se na Cher, jak vypadala v roce 89 a to je velký vrrr. Ne, přátelé, tady je slavný ten videoklip, ve kterém nosí takový ten ikonický černý průhledný outfit, který způsobil tehdy velký škandál. Tak to byla Cher na konci 80. let, takhle jí to skvěle hrálo, If I Could Turn Back Time, a já si myslím, že nejenom průhledné kostýmy, ale i síťované materiály, kožené kostýmy, to bylo přesně to, co Cher pasovalo v tuto dobu. Ona tenkrát jela nějakou hřívu velkou, takový vlastně až skoro řekl bych rockový styl. Zpěvačka Cher. No, tohleto její zpracování extrémně bavilo její fanoušky. No a my se posouváme dál. Ghostbusters, krotitelé duchů. Všichni známe samozřejmě tu slavnou skladbu z první poloviny 80. let, jenomže v 89. byli krotitelé duchů číslo 2. Ghostbusters 2. A i tehdy samozřejmě vznikla muzika pro krotitelé duchů. Teď čekáte, jak monstrózní hit to byl, a na tu ty věřím, že ho nebudete znát. Že do dvojky krotitelů duchů udělal muziku Bobby Brown, to je ono. Já vám tu písničku pustím, ale nečekejte od toho žádný velký šlágr. On Our Own.

Možná se vám během poslechu této písně vybavil film Ghostbusters číslo 2. Teda písnička hrála v závěrečných titulcích. No a ti, co dávali dohromady ten film Ghostbusters 2, tak chtěli navázat na první díl a chtěli taky silný hit a ovšem nechtěli poprokovou píseň, jako byla v případě Ray Parker Jr., ale vsadili na moderní R&B a tak oslovili právě Bobbyho Browna. No, jak jste slyšeli, opravdu to je písnička jenom pro největší fajnšmekry, protože to se úplně za těch 37 let zapomnělo. Takže přátelé, hrajeme si celou hodinu písničky z amerického singlového žebříčku. Ještě nám zbývá zahrát trojku, dvojku a jedničku, ale nejprve vás nalákám na další díl tohoto hudebního speciálu, který si dáme i za týden. A teď ten zvuk bude znít úplně jinak, protože my za týden skočíme na úplný začátek 80. let, dneska jsme na konci 89. rok, tak za týden dáme písničky z 80. roku. A teď uslyšíte ten rozdíl, protože já vám dám ochutnávku. Nás čeká za týden britský singlový žebříček a toto je ochutnávka Xanadu a Olivia Newton-John.

0: vás z dalšího dílu Signálu světových hitparád, britský a singlový žebříček z roku 80 za týden. A vy si schválně můžete tipnout během těch 7 dnů, s kým Olivia Newton-John naspívala tady tu písničku Xanadu, s jakou kapelou natočila tady tu pecku Olivia Newton-John před 640 lety. Tak, teďka zpátky do Spojených států, do roku 1989, protože Billboard Hot 100, to je žebříček, který nás tu dnes zajímá, a předám ještě třetí, druhé a první místo. Teďka trojčička, Martika.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.

Posloucháte Signál Radio, tady jsou osmdesátky jako doma, tady ty písničky máme rádi, proto vám muziku z osmdesátých let hrajeme na Signál Radio od rána až do večera. Teďka pěkně v hitparádě v rámci signálu světových hitparád, kdy se dnes ohlížíme do amerického singlového žebříčku a vlastně na časové ose jsme se posunuli o 37 let zpátky. Červen roku 1989 a tehdy na třetím místě Martika, tady ta zpěvačka, začínala jako dětská herečka. Pojďme si připodobnit jako třeba k naší Žanetě Fuchsové. Představte si, jako kdyby Lucie Postrach ulice začala zpívat. Tak asi takhle nějak to měla Martika, ta nejprve hrála v těch dětských filmech, seriálech a potom se rozhodla natočit písničku. A hned ta první písnička, Toy Soldier, se dostala až na první místo amerického singlového žebříčku. Takhle moc jí Spojené státy Amerika milovala. Wow. No, jedna z nejznámějších balad konce 80. let, ale u balad to dneska rozhodně neskončí, protože ještě druhé a první místo je před námi. A až tak vlastně o tom přemýšlím, tak jedna balada nás ještě čeká. Ta bude úplně, ta bude na jedničce, na prvním místě. A teďka teda... Taniny, diskoteka. Přátelé, to je chlapecká kapela. New Kids on the Block. A druhé místo amerického singlového žebříčku před 37 lety. Wow!

0: New Kids on the Block byli úplně první kapelou, která ukázala, jak silný může být marketing popu pro mladou generaci. Jestli jste, milé posluchačky, ujížděli na takzvaných boybandech, jako třeba Backstreet Boys, Take That, měli jste na plakátech v pokoji, tak ale tohleto byla jejich předzvěst. New Kids on the Block, vlastně tady tou písničkou odstartovala ta hudební dráha všech chlapeckých skupin. New Kids on the Block na Signál Rádiu, druhá nejúspěšnější skladba amerického singlového žebříčku na týden přesně před 37 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Pokud si rádi se Signál Rádiem připomínáte staré hitparády z 80. let, tak nás nezapomeňte poslouchat každou sobotu po 18. hodině a nebo pak ve středu od 21 hodin, kdy vysíláme reprízu. Každopádně za týden omrkneme začátek 80. a mrkneme se na britský singlový žebříček z roku 1980. Teď ještě zbývá odehrát tu nejslavnější písničku, nejúspěšnější písničku v červnu roku 1989. Tak a já jsem sliboval, že nás ještě jedna romantická balada konce 80. let čeká a je tady. Přátelé, Richard Marx, který původně neplánoval tuto píseň vydat jako single, ale protože se to lidem líbilo, tak to pak nakonec jako single vyšlo a stala se z tohoto hitu nejikoničtější balada, romantická balada 80. let. Jsem rád, že posloucháte Signál Rádio, za týden a

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
1: A vy u toho můžete být s námi.
0: Stačí tento týden od pondělí do pátku velmi dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
1: Jakmile zazní,
0: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
1: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
0: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
1: se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.